0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej takový průbířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše?
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobbyredaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšuje teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky.
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo.

0: dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
1: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
0: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
1: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
0: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
1: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
0: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
1: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
0: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
1: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
0: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
2: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: lyžařský kalendář.
1: Podle pranostik, a ty nelžou, je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert. A ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert. A to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: alle højdaner.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lebka svaté Zdislavy bude dnes naposledy vystavená pro veřejnost. Mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí budou jezdit historické vlaky. Světová silová show se představí v Liberecké aréně. Dnes bude převážně oblačno s přeháňkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu.
2: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne. Je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne. Tak až nám restaurátoři řeknou, že to je bezpečné, tak tehdy tam bude uložena.
0: Příznivci železnice se o víkendu připomenou 140. výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy budou jezdit historické vlaky. Organizátoři také představí novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka od roku 80-86 do současnosti. Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberce dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelého 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovstvích a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. Ocenění získá celkem 25 sportovců a 5 sportovních týmů. Liberec a Českou republiku reprezentovali v různých sportech, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Plavání, orientační běh, volejbalistky, karate. Ukazuje se, že opravdu Liberec je sportovním městem. 23. června v Paláci Líbik předáme ocenění, pohár a diplom všem těm úspěšným sportovcům za rok 2025.
0: Maximální povolné ceny pohonných hmot tento víkend klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů, to je o 61 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesnou o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou platit ještě v pondělí, informovalo o tom Ministerstvo financí.
1: Sport.
0: Druhý ročník sportovně zábavní akce Swaglift Day se dnes uskuteční v Liberecké aréně. Akce začne v pravé poledne. Program nabídne mimo jiné silovou show, středověké souboje v brnění a také třeba ukázky MMA. Za organizátory pokračuje Pavel Vacek.
4: Prezentovat tam bude i svůj titulový zápas Leo Brichta, který bude mít titulový zápas 26. v organizaci KSV. Bude tam mít exkluzivní staredown pro české fanoušky se svým polským soupeřem. Na akci by měl dorazit i Jiří Procházka, který by měl mít vystoupení a meet and greet s fanoušky.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Během dne očekáváme oblačno až polojasno s přeháňkami nebo i bouřkami. K večeru a večer očekáváme ubývání srážek a oblačnosti. Teploty 22 až 25, na Českolipsku a Turnovsku až 26 a na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici u Cvikova na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je proto uzavřena. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné sobotní ráno s datem 30. května roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes se svátek slaví Ferdinandové. Tím nejslavnějším regionálním Ferdinandem byl rodák z Vratislavic Ferdinand Porsche, konstruktér automobilů, známý především konstrukcí populárního lidového vozu Volkswagen, později známého jako Volkswagen Brouk. Je také konstruktérem několika typů německých obrněných vozidel. Geniální konstruktér však byl pro Čechy kontroverzní osobou. Ferdinand Porsche byl členem NSDAP od roku 1937. U SS dosáhl hodnosti SS Oberführer a za jeho činnost mu byl v roce 1944 propůjčen prsten s umrlčí lebkou. No a těmi dalšími slavnými byl třeba Ferdinand Havlík, český klarinetista a kapelník v divadle Semafor, nebo Ferdinand Peroutka, český spisovatel, dramatik a novinář. Lidé v Liberci se mohou i letos zapojit do zvelebení města. Participativním rozpočtu mohou navrhnout například nová hřiště, úpravy parků nebo třeba sousedské akce. Projekty je možné přihlašovat už jen do neděle. Podrobnosti k rozpočtu přidáme už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Český Elvis Presley, Karel Zicha, písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Až do neděle 31. května mohou obyvatelé Liberce posílat své návrhy a přihlásit je do participativního rozpočtu. Na podzim se bude pro projekty hlasovat. Mezi vítěze pak město rozdělí celkem 10 milionů korun. Na podrobnosti se Filip Majzl zeptal redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: Lidé můžou své nápady přihlašovat ve dvou kategoriích. Na malé projekty je možné získat od města 1 milion korun, na velké projekty 2 miliony. Podle primátorova náměstka Jana Hrušky z Pirátů by se měly nápady týkat veřejného prostoru nebo třeba komunitního a kulturního života ve městě. Lidé tak můžou navrhnout například nové lavičky, dětská hřiště nebo úpravy parků a zeleně. Podpořit chce město taky sousedské akce nebo třeba divadelní projekty.
2: Hlasovat se bude na podzim. Kdy přesně?
1: Přihlášené projekty budou moct lidé svým hlasem podpořit od 1. do 31. října. Ještě předtím, než hlasování začne, tak vedení města přihlášené projekty projde, aby odhalilo případné potíže. Stává se totiž, že lidé chtějí něco vybudovat například na soukromém pozemku nebo na místě, kde už je schválený jiný projekt. Podle Hrušky je taky někdy potřeba upravit cenu projektu. Pro projekty se bude hlasovat na webu města, účastnit se můžou obyvatelé starší 15 let. Každý má 3 kladné a 1 záporný hlas.
2: No a Kateřinu, připomeň, jaké projekty v minulosti uspěly?
1: Participativní rozpočet město pořádá už po 6. Loni dostal nejvíc hlasů projekt na propojení 2 čtvrtí u libereckého letiště. Úspěch mělo taky zvelebení žulového lomu v Lidových sadech nebo obnovení historické stezky na Perštíně. V minulosti lidé hlasovali taky pro úpravy parku pod klášterem, obnovu lesního koupaliště nebo třeba pro vytvoření modelu města. Projekty z letošního ročníku musí město dokončit letos nebo v příštím roce.
2: A víme o nějakých nápadech, které letos lidé do toho participativního rozpočtu přihlásili?
1: Ano, jedním z návrhů by podle nezařazeného zastupitele Petra Žitka mělo být dětské hřiště v Metelkově ulici. Obyvatelé tamního vnitrobloku měli doposud před domem vlastní herní prvky pro děti, byli ale na pozemku města a na začátku tohoto týdne dostali lidé výzvu, aby prvky odstranili, protože se nachází na pozemku města a jsou tam bez povolení. Lidé se proto rozhodli navrhnout v participativním rozpočtu projekt, ve kterém město ve vnitrobloku vybuduje pro děti hřiště.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5 hodin 20 minut, dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec. To ráno je teď povětšinou oblačné, dokonce jsou už místa, kde nějaká ta kapka skápla. Dnes bude oblačno, je zataženo, přes den se mohou objevit přehánky ojediněle i bouřky. No a ty denní maximální teploty dnes vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra se nám o něco málo ochladí, ale prozatím pro neděli meteorologové slibují, že by pršet nemělo.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Miraj a hraní vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Středobod festivalu Karolíny Světlé je na dvoře statku z 18. století ve Světlé pod Ještědem. To je také dějištěm vesnického románu. V čem je letošní 10. ročník tohoto festivalu výjimečný? Na kterých místech se bude odehrávat a jakým způsobem se návštěvníci mohou zapojit? Nejen o tom si Iveta Kalátová povídala v našem vysílání s organizátorkou Andreou Fischerovou a Terezou Rafot.
1: Tento ročník už je druhý, kdy vyzýváme vlastně návštěvníky, aby si to přišli užít takovým trošku jiným netradičním způsobem. Kdo chce, může přijít v převlečení za nějakou postavu z děl Karolíny Světlé a nebo vlastně v nějakém dobovém oblečení. A pokud si jenom doma vyloví buřinku nebo něco svátečního nebo sváteční rukavičky po babičce, tak ať si je taky navlékne. Ono je to přeci jenom člověku to umožní, taková vstupenka do toho minulého století nebo už předminulého a je to, užijete si to zase trochu jiným způsobem.
2: Dopoledne tedy bude ještě takové klidnější, to zveme návštěvníky do Antošova statku, kde se uskuteční dvě vyprávění dvou expertů. Bude tam pan Daniel Rubáš z Podještěckého muzea, to je archivář, a bude tam paní profesorka Dagmar Mocná z Prahy, která je profesorkou české literatury, a každý bude vyprávět o Karolíně Světlé z jiného pohledu. Ten jeden bude opravdu, pan Rubáš přiveze i nějaké speciální zajímavosti z Podještěckého muzea týkající se třeba Karolíny Světlé.
1: Já to řeknu, řekni. Aby se nebáli. Žádná zaprášená přednáška. Představte si třeba rodný list nebo očkovací průkaz Johanky Rotové jako Karolíny Světlé. Ano, samozřejmě tam budou jiné špeky, ale tak nebát se.
2: Přinese prostě ukázat věci, které existují, o kterých ale už nevíme, že existují, a lidé budou moc opravdu vidět i takovéto věci. Mm-hmm. A paní profesorka Mocná se rozvypráví o vesnickém románu, těší se na to strašně moc, že bude vyprávět přímo v dějišti toho románu a jak už jste mluvila o těch láskách Karolíny Světlé, tak vlastně my jsme se s ní propojili právě proto, že se jednu dobu velmi věnovala vztahu Karolíny Světlé s Janem Nerudou, jako spisovatelském vztahu, ale i
3: Jiném, mimo spisovatelském.
2: Takže i to je téma, které třeba, kdyby někoho zajímalo, tak může přijít a třeba se na to zeptat, protože ona je opravdu znalkyně tady v tomto tématu.
3: Prý tam bude i módní přehlídka na téma, co nosila Karolína Světlá.
1: No, už se právě rozjíždíme, jakmile opustíme už vlastně místnost Šenkovny v tom Antošově statku, to znamená, to bude hned po hospodském kvízu, který je tedy od 1 hodiny, ještě je možné se přihlásit. 4 až 6členné týmy. Můžete se utkat o milé ceny a hlavně si tak příjemně vyzkoušet, co všechno o Karolíně Světlé víte. To je od 1 do 2 a pak ve 2 už startuje vlastně ta taková akční část opět happeningem u pomníku a u veřejné knihovničky. Tam oživne spoustu postav, přijde místní světlohlásek zaspívat, Jana Hejret Vojtková se promění, neprozradíme, v jednu výraznou postavu a všichni se můžou zapojit, kdo budou na místě.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Green Dance a poslední hudební zastavení před 17:30. Teď krátké zprávy a s nimi ve studiu Iveta Bláhová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Už třetí sezónu zahájil turistický autobus Liberce Neštět. Z konečné tramvaje v Horním Hanechově vyveze cestující na parkoviště Ještětka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátorova náměstka Ivana Langra za starosty pro Liberecký kraj rostoucí náklady. Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje oslavy letošního 250. výročí od zprovoznění první sklářské pece v osadě Kristiánov v Jizerských horách. Sklářskou tradici tam založila rodina Rýdlů, jejíž historii připomíná expozice v Liščí boudě. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem, večer se Kanada utká s Finskem. Dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť. Během dne očekáváme oblačno až polojasnost, přehánkami nebo i bouřkami. K večeru a večer očekáváme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 22 až 25, na Českolipsku a Turnovsku až 26 stupňů a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Říká se, že statistika nuda je tak pár čísel, přesto na vás teď s frekvencí Českého rozhlasu Liberec vychrlíme a přidáme. Tak třeba to, že dnes je 30. květen roku 2026, že to je 150. den roku a 215 dní nám právě do konce toho letošního roku chybí. No a svátek právě dnes slaví Ferdinandové. Dnes je také Světový den roztroušené sklerózy, Mezinárodní den brambor, Evropský den melanomu, no a v Irsku v Anglii tam se mají. Tam totiž je slaví právě dnes jarní prázdniny. No a my v našem vysílání se už za chvíli vypravíme za Janem Křemenem a za jeho seriálem Česká filmová stopa. Tak si na to počkejte.

0: Na české hudební scéně jen stěží najdete víc extravagantní osobnost. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny a písničky, které nestárnou. Jan Křemen se v seriálu Česká filmová stopa většinou zaměřuje na zahraniční snímky, ve kterých spolupracovali čeští tvůrci. Dnes tomu bude naopak, ale ne tak úplně. Konečně uslyšíte to už za chvíli.
1: Ten film, který vám dnes chci připomenout, vznikl v roce 1966 a jmenoval se Kdo chce zabít jeseň. S myšlenkou na tento film přišel Miloš Macourek, kterého inspiroval jeden americký komiks, který měl od války v šuplíku. Václavovi Vohlíčkovi se ten nápad líbil a tak vznikl tento neobyčejný film, a to přesto, že komiksy u nás zrovna neměli na růžích ustláno, ale filmaři aspoň měli povoleno je parodovat. A diváci se skvěle bavili, i když původní předlohy neznali. Raději vám ale připomenu děj filmu. Podnikavé paní docentce a jejímu muži se zhmotní sny a jejich vysnění hrdinové vstoupí do našeho běžného světa. Samozřejmě tu tropí jednu neplechu za druhou, zejména průzračně záporný ničema ničí vše, co mu stojí v cestě.
2: Především kolegyni blahopřeji. Její objev má nedozírný význam. Když totiž uvážíte, že takto můžeme zdravě ovlivnit sny milionů lidí, a to bude za krátkou dobu možné, tedy ovlivnit ve smyslu společensko-politickém, tak to je ohromné. To je prostě ohromné.
3: Ano, pane kolego, můj preparát může mít vliv na zdravý vývoj celého lidstva.
4: No dovolte, jsme vědci. Nemáme přece právo zasahovat do snů lidí ve smyslu jakýchkoliv doktrin.
3: Právě proto, že jsme vědci. My tedy musíme vědět, co lidstvu prospívá a co ne.
1: Jak vše dopadne, jste si již určitě vzpomněli, tak tedy pojďme dál. Ten film měl tehdy nakročeno k té největší české stopě v americké kinematografii. Možná tomu ani nebudete chtít věřit, ale nějakou cestičkou se dostal až k slavnému americkému producentovi Williamu Snyderovi a film se mu tak strašně moc líbil, že se rozhodl, že odkoupí na něj práva a natočí americký remake a na rozdíl od originálu bude i barevný. Slovo dalo slovo a začaly přípravné práce. Dokonce se William Snyder vypravil i do Prahy. Přeletěl ovšem jen pár dnů před okupací přátelskými vojsky v roce 1968. A když viděl, co se tu děje, tak se raději vrátil do USA a ukončil práce na přípravě amerického remakeu. A tak jsme přišli nejen o svobodu, ale i o barevnou verzi filmu Kdo chce zabít jesí. Scénář americké verze měl napsat scénárista Stuart Hample. A tak jako vzpomínka se právě toto jméno stalo jménem jednoho z hlavních hrdinů v komedii Pane, vy jste vdova. Ten náš černobílý film můžete občas vidět v televizi a nutno dodat, že i po těch letech má své diváky, kterých není právě málo, což dokazují výsledky PeopleMetru. V kinech ho ale už nedávají. A tak přijměte mé pozvání na komedii Pět švestek, kterou pro vás podle svého scénáře natočil Jan Svirák. A to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je hodiny 48 minut s Českým rozhlasem Liberec, se probouzíte do 30. květnového rána. Je to navíc ještě sobota, tak pokud nemusíte vstávat, stačí se převalit na druhý bok a můžete v klidu ve své bohulibé činnosti pokračovat. Mimochodem to dnešní ráno je povětšinou oblačné, bude tomu také většinu dnešního dne. Očekáváme polojasno, oblačno, teď dopoledne a z rána zataženo. Místy se mohou vyskytnout přehánky nebo také i trvalejší déšť. No a ty maximální denní teploty dnes počítejte 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra přeci jenom o něco ubude mraků a tak neděle bude většinou polojasná nebo skoro jasná s podobnými teplotami.
2: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Se Zlatem vedle Lucie Bílá také Karel Gott, co sudičky přáli nám na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Za malou chvíli, tedy konkrétně za 5 minut, je tady 6. hodina. Po ní už se tradičně můžete těšit na čerstvou porci zpráv, ale do té doby ještě 4 vtipy za sebou a dokonce bez úplného zakoktání. Z archivu našich zábavných pořadů se právě teď hlásí Milan Pitkin a hned prvním tématem jsou ženy.
1: No ženy, samozřejmě, právě jsme za nima běhali jako šílenci, že jo. Já jsem nedávno potkal kamaráda, taky už Geron, že jo. A říkám, Láďo, vzpomínáš si, jak jsme mladí běhali za těma mladýma holkama? A říkám, jo, to si vzpomínám, češče, akorát já se nějak nemůžu vzpomenout, proč. Jako, to jak přijde manželka, za manžel říká, hele, Jirko, já když jsem si tě brala, víš, já jsem byla přece tak hloupá, slepá, hluchá, no úplně pitomá. A on kouří, říkal, víš, a já tenkrát tak miloval, že jsem si to ale vůbec nevšiml. Nebo o těch dětech, že jsme se bavili, že to, tak je přijde kluk domů a říká, tati, já furt ve škole nerozumím té matematice, to je něco tak těžký. A on říká, čemu ty debile nerozumíš? No on nám říká, že prý 5 - 7 + 2 = 0. On říká, ty hovare, je to tak jednoduchý, hele, já tě mám jednoduchý příklad, hele, jde 5 lidí v autobuse, jo? 7 jich vystoupí. No kolik jich musí nastoupit, aby tam nebyl nikdo, že? Jak se potkávají policajti, říká, hele Karle, já jsem dítě štěstěný, hele, představ si, včera jsem koupil v hospodě od nějakého překupníka originál v obraz Rembrandta, jo? Hele, olejomalba stará vlámská práce, ale, hele, a teď se podrž, za 5 000 i s rámem, víc? Rembrandt, takový gigant, víc? A říká, tyjo, to je dobrý, a co je na něm namalovanýho? No metro Kačerov, ale krásně barvá.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec zvýší nájemné v městských bytech. Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. V Libereckém kraji se dnes poprvé otevírají některá koupaliště. Dnes bude převážně oblačno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné. Cena stoupne o loňskou inflaci, tedy o 2,5%. Lidé si tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. Město jich má aktuálně přes 1000. Většina je určená pro sociální bydlení. Nájemné je tak zhruba o 2/3 nižší než v běžně nabízených bytech na trhu, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Tržní nájemné v Liberci se pohybuje zhruba 250 korun až 300 korun za metr čtvereční. V městských bytech se pohybujeme od nějakých 84 korun do 120 korun.
1: Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika lidem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože se lidé jejich totožnost u policie ověřili. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové by měli být lidé obezřetní a citlivé údaje po telefonu nikdy nezdělovat.
4: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi, proto na takové telefonáty nereagujte nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
1: 11. sezónou dnes zahajuje koupaliště v areálu Maškova zahrada v Turnově. Nerezové bazény s ohřevem vody jsou po opravě a revizi, stejně jako tobogány a skluzavky. Koupaliště bude otevřené od 9 do 19 hodin. Sezóna dnes začíná také například na koupališti v Dubici u České Lípy a v Tanvaldu na Jablonecku. Lidé sem v kraji můžou jít vykoupat třeba také na lesní koupaliště v Liberci nebo na koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Čeští politici odsuzují ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na síti X kromě zásahu rumunského domu zkritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo České ministerstvo obrany, ale také ministerstvo zahraničí. Opoziční politici pak apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu. Předseda ODS Martin Kupka vyzval i další vojenské podpoře Ukrajiny.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, odpoledne pak oblačno nebo polojasno a přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. K večeru ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: S Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána 30. května roku 2026, den, kdy si liturgický kalendář připomíná svatou Zdislavu z Lemberka. Narodila se pravděpodobně v roce 1220 v Křížanově a zemřela o 32 let později na Lemberku. Byla to česká šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a v roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. V roce 1995 požádal litoměřický biskup o změnu patrocínia diecéze a od roku 2000 je svatá Zdislava hlavní patronkou litoměřické diecéze. Od roku 2002 se pak stala také patronkou Libereckého kraje. Jak vypadá experimentální archeologie v praxi? To uslyšíte už za chvíli v reportáži o archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové. Archeologové tam totiž tento týden potavili repliku pravěké studny z ostrova na Chrudimsku a také přes 7300 let starou. Při práci se používaly výhradně kopie pravěkých kamenných nástrojů, líkové provázky a původní postupy. V reportáži uslyšíte, jak náročné bylo opracovat dřevo stejně, jako to dělali první zemědělci na našem území.
2: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: česká kapela ABBA a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. V archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku stojí od půlky tohoto týdne replika pravěké studny z ostrova na Chrudimsku. Archeologové ji postavili podle nálezu starého více než 7300 let. Pravěká studna se tak řadí k nejstarším dřevěným konstrukcím v Evropě.
1: Na té celé technologii jsou náročné tři věci. Jednu z nich tady teď chceme ukázat, je to hloubení té drážky. Já budu dělat zahrocení toho kůlu a kolega tu náročnější práci, a to je cekání té drážky.
2: Návštěvníci archeoparku ve Všestarech sledují ukázku toho, jak mohli lidé v mladší době kamene opracovávat dřevo při stavbě studny. Její replika už v areálu stojí. Originál objevili archeologové v Pardubickém kraji a podle odborníků jde o nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukci v Evropě.
1: Je to jako, když se ořezává tuška. Není to tak, že odštípnu velký kus dřeva. Musím poctivě se prosekat k těm jednotlivým částem, takže výsledkem jsou drobné třísky.
2: Právě to dělá práci s pravěkými nástroji tak náročnou. Dřevo je potřeba opracovávat postupně a přesně. Ředitel archeoparku Radomír Tichý navíc připomíná, že kamenné sekery musely vydržet dlouhé hodiny práce.
1: My jsme pracovali 37 hodin na téhleté práci, která je relativně náročná. Ta konkrétní studna nám dala možnost pracovat úplně na konkrétním úkolu, stejném jako řešili ti lidé v mladší době kamenné.
3: Studna je hluboká 3 metry, ale ty sloupy, které jsme použili, tak mají 4 metry a 10 centimetrů. To znamená, něco čouhá nad zem a něco je ještě jako ryby pod úrovní toho dna.
2: Archeodidaktik Aleš Panáček dodává, že ve studni zatím voda není. Důvod je ale jednoduchý. Cílem bylo hlavně ukázat samotnou konstrukci.
3: Řešili jsme to, ale nám se tady hlavně jedná o to, aby si návštěvníci mohli prohlédnout tu konstrukci té studny. Jo? Takže ta voda nebyla u nás prostě nějakou prioritou.
2: Replika neolitické studny teď zůstane trvalou součástí archeoparku ve Všestarech. V budoucnu ji navíc doplní ještě zastřešení, která má dřevěnou konstrukci chránit před počasím. Z archeoparku ve Všestarech Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 4 hodiny 17 minut, pokud stáváte, tak stáváte do sobotního rána 30. května roku 2026. No a meteorologové nám pro dnešní den nachystali polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně, ale může být i zataženo a mohou se objevit také nějaké ty přehánky. Teď aktuálně na severu Čech většinou neprší, ale těch mraků máme přeci jenom o něco více, nežli v uplynulých dnech. No a dnešní maximální denní teploty ty vyšplhají na 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra očekávejte skoro jasno, teploty opět do 26 stupňů, no a podle všeho se zatáhne v pondělí a prakticky celý den by pak měl propršet.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: generační kapela Husákových dětí, kapela Lucie a také Daniela ve vašem vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. My se už za chvíli vypravíme za tím, co se odehrálo právě dnešního dne, ale ještě do té doby pár čísel. Tak třeba dnes v kalendáři najdete 30. květen roku 2026. Jestliže si to počítáte, tak je to 150. den roku a mimo jiné do konce roku nám zbývá ještě 215 dní. No a právě dnes se svátek slaví Ferdinandové. Tři slavná jména teď zazní, takým rozhodně regionálně nejslavnějším Ferdinandem je rodák z Vratislavic Ferdinand Porsche, konstruktér automobilů. Také Ferdinand Havlík je slavný český klarinetista a kapelník v divadle Semafor, nebo Ferdinand Peroutka, český spisovatel, dramatik a novinář. Dnes také v kalendáři najdete Světový den roztroušené sklerózy, Mezinárodní den brambor, Evropský den melanomu, no a nejlépe na tom jsou v Irsku a v Anglii, kde právě teď jim probíhají jarní prázdniny. Co ještě se odehrálo dnešního dne, už prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr čtyř univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil, místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianopolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřej si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agónii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Tečlegr!
2: A já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, kterou klidně můžete zařadit do škatulky, písničky, které nestáhnou, Bonnie Tyler a Mike Oldfield na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Blíží se nám, blíží 6:30, přichystány jsou další krátké zprávy a Iveta Bláhová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberecka dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelého 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovstvích a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. Ocenění získá celkem 25 sportovců a 5 sportovních týmů. Přes 2 kilometry chodníku opravují stavbaři v parku v Lázních Libverda. Byli ve špatném stavu. Do lázní ve Frýdanském výběžku jezdí nejčastěji lidé s nemocemi pohybového aparátu, kteří na starém chodníku mývali problémy. V lázeňském parku budou i nové rostliny, sluneční louky a jezírko. Návštěvníci divadla Efekt Schalde v Liberci můžou dnes vidět druhou premiéru opery Figarova svatba. Dílo Wolfganga Amadea Mozarta vzniklo v roce 1786. V Liberci ho naposledy uvedli před 32 lety. Den dětí dnes můžou zájemci předčasně oslavit v pražském návštěvnickém centru České národní banky. Od 10 do 18 hodin tam pro děti připravený program spojený s fungováním banky. Tenista Jakub Menšík si zahraje 8. finále Roland Garros. Postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australem de Minorem a vyhrál ve 4 setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Karolína Muchová a Marie Bousková. Dnes ráno a dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami. Odpoledne bude oblačno nebo polojasno a přeháňky se vyskytnou jen ojedinělé. K večeru ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve stráže na ně jsou na Liberecku v Londýnské ulici. Stojí Ukrajince porouchané osobní vozidlo a zasahuje do jízdního pruhu. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec. To dnešní dobré ráno nese datum 30. května roku 2026 a k tomu všemu máme sobotu. No a o čem, že bude vysílání v těch následujících minutách, tak se třeba podíváme na Česko-Lipsko, za Česko-Lipskou policií a její záchranu odcizené relikvie svaté Zdislavy. Povíme si o zrušení stíhání hejtmana Půty nebo se vydáme do Lužický hor. Dnes je to 40 let od doby, kdy tam naposledy vyjeli vlaky.

0: udělením čestného titulu Útvar svaté Zdislavy. Zloděj relikví nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky 12. května a zalil ji do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyprostili. Policie vrátí relikví církvi při dnešní zdislavské pouti v Jablonné v Podještědí na Liberecku. Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025, protože údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval ve čtvrtek na svém facebookovém profilu. Zrušení trestního stíhání státní zástupkyně Martina Dětková ČTK potvrdila. Věc se vrací policii zpátky k došetření. Jak Půta na iDnes uvádí, od začátku prověřování prý věděl, že se žádného trestného činu nedopustil. Na konci května roku 1986 se v Lužických horách uzavřela dlouhá železniční historie. Na trati z Jablonného v Podještědí do Cvikova vlaky definitivně skončily jízdu a koleje čekalo už jen vytrhnutí. Dodnes lze v terénu pozorovat těleso trati, dochovala se i nádraží i řada detailů. Nákladní doprava na úseku Jablonné v Podještědí Cvikov skončila přesně 31. května 1986. Jako důvody se zmiňovaly náročnost terénu, sklon činil místy až 25 promile a konkurence autobusové dopravy.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 46 minut, dobré ráno, vám přejeme s Českým rozhlasem Liberec, vstáváte do sobotního rána, no a to sobotní ráno nese datum 30. května roku 2026 a také ještě pohled do kalendáře Ferdinandové, dnes slaví svátek, tak kdybyste někoho takového ve svém okolí měli, tak na něj určitě nezapomeňte. No a teď už pohled na Českou republiku a ta říká, že máme poměrně hodně oblačnosti, je polojasno, oblačno, ale místy třeba na pomezí Čech a Moravy, ale i také zataženo. Občas se vyskytují slabé přeháňky. Podle meteorologů by se měly vyskytovat převážně v dopoledních hodinách. Odpoledne může být až skoro jasno. No a ty dnešní maximální teploty vyšplhají na 23 až 26 stupňů Celsia. Zítra může být až 27, k tomu skoro jasno a podle všeho zaprší v pondělí, kdyby prakticky celý den mělo být zataženo s přeháňkami nebo i trvalým deštěm.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázny si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová a ranní vysílání na Českém rozhlase Liberec. Dnes máme předposlední květnový den a v kalendáři také poměrně čerstvý svátek, který se jmenuje Mezinárodní den brambor. Mimochodem v obchodě si vybíráme ze tří varných typů, přitom na světě existuje víc než 5000 odrůd brambor. Jsou jednou ze základních potravin a jak jsem říkal, ten svátek je poměrně nový. Tak proč vlastně vznikl? Brambory představují čtvrtou nejdůležitější základní potravinu našeho jídelníčku, přitom v minulosti představovali pochoutku spíše pro elity. Český název brambory se odvíjí od historického označení branibory neboli braniborské jablko, kdy se k nám dovážely sadbové hlízy právě z německého Braniborska. Vy možná budete znát brambory pod jinými názvy jako bandory, eráky, erteple, grule, grumbíny, jagloška, gobzole, krumple, zemská jablka, zemčata či zemáky. Nevím, jestli se bramborům k jejím dnešnímu významnému dni dá blahopřát, ale připomnout jsme si je ve vysílání Českého rozhlasu Liberec rozhodně museli. Ten dělá to a ten zas tohle zpívá se v jedné známé české pohádce. Vědí ale předškoláci, čím se zabývají jednotlivé profese. Redaktorka Tereza Beránková například zjišťovala, jestli děti vědí, co vlastně dělá novinář.
1: Že píše noviny a tam v těch novinách se to může potom někdo přečíst.
2: To je pan, který vyrábí noviny.
3: A co píše?
2: Píše takový slova, který slova se můžeš potom přečíst a jsou důležitý.
3: A kdo ty si myslíš, že je novinář?
4: On vyrábí takový věci, co se stalo a se nestalo.
2: Píše důležitý věci
5: a z toho možná bolí ruka.
4: Píše tam, co vůbec neexistuje.
3: A kde novinář pracuje?
2: Nějaký práci a ta práce se nějak jmenuje, ale už si to nepamatuju.
4: Doma i nikde v takový práci speciální.
2: On takhle může pracovat v paneláku.
6: Pracuje v poště.
3: A co novinář potřebuje ke své práci?
2: Tašku, počítač a tušku a takový noviny, které jsou takový křížkovaný.
4: iPad, fixky, tušky a pracuje v paneláku.
6: Potřebuje kolo a v tom kole musí být košík. A nebo může mít tašku a musí mít péro a v tom koši jsou různé obálky.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jablonném Podještědí je dnes uzavřené centrum města. Vrátí se tam lebka svaté Zdislavy. V Liberci v neděli skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Dnes bude převážně oblačno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikví nevyčíslitelné historické hodnoty pachatel ukradl 12. května. Policie ji dnes předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Omezení potrvá do půlnoci.
2: Na celý den jsou v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy naplánované bohoslužby. Slavnostní mši v 11 hodin spojenou s požehnáním nemocných a rodin povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dopoledne policie předá církvi zachráněnou relikvii. Součástí slavností je taky kulturní program na náměstí. Z Jablonného v Podještědí Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat se bude letos v říjnu. Ještě předtím ale vedení města jednotlivé návrhy projde, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Podíváme se na ně velmi zevrubně, zdali jdou vůbec realizovat a v jaké podobě. Ve shodě s těmi zadavateli je případně upravujeme. Kolikrát je potřeba nacenit trošku jinak. Snažíme se maximálně spolupracovat s těmi navrhovateli, tak aby ten jejich projekt dosáhl toho cíle, co chtějí.
0: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě, zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a organizátorů zájezdů z celé Evropy.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, odpoledne bude oblačno nebo polojasno a přehánky se vyskytnou jen ojediněle. K večeru ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je proto zcela uzavřena. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sedm hodin, 4 minuty, vstáváte se sobotním vysíláním Českého rozhlasu Liberec datem 30. května roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví všichni nositelé jména Ferdinand. Tím nejslavnějším regionálním Ferdinandem byl rodák z Vratislavic, Ferdinand Porsche, konstruktér automobilů, známý především konstrukcí populárního lidového vozu Volkswagen, později známého jako Volkswagen Brouk. Je také konstruktérem několika několika typů německých obrněných vozidel. Geniální konstruktér však byl pro Čechy kontroverzní osobou. Ferdinand Porsche byl totiž členem NSDAP od roku 1937. U SS dosáhl hodnosti SS Oberführer a za jeho činnost mu byl v roce 1944 propůjčen prsten s umrlčí lebkou. No a těmi dalšími slavnými byl třeba Ferdinand Havlík, český klarinetista a kapelník v divadle Semafor, nebo Ferdinand Peroutka, český spisovatel, dramatik a novinář. Po hostování Mladé Boleslavi je zpět v Liberci hokejový útočník Ondřej Procházka. Uslyšíte ho ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za pár minut.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Brněnská rodačka Jitka Zelenková a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Závěr sezóny odehrál v nedaleké Mladé Boleslavi. Teď už ale hokejový útočník Ondřej Procházka je zpět v Liberci a poliká tréninkové dávky s Bílými Tygry. Už před koncem posledního ročníku Tipsport Extraligy věděl, že se do klubu bude vracet.
1: Věděl jsem to tak nějak na konci února, na té reprepauze, co byla ta olympijská, tak na konci jsme to nějak upekli a už jsem to pak věděl ke konci sezóny. Jsem rád, že jsem zpátky, tady ta organizace je prostě úžasná. Pracuju prostě s těmi hráčema, takže já jsem strašně rád, že jsem zase zpátky a teď budu makat a pokusím se odvděčit té nabídce, co jsem tady dostal.
2: Přiznal po návratu do kabiny Bílých Tygrů Ondřej Procházka, rodák ze středočeské Roudnice. Před startem uplynulé sezóny měl za sebou povedenou přípravu. Prosazoval se střelecky, ale v extralize to tak 100% neplatilo. Trápil se, bylo to hodně o hlavě.
1: Je to možný, samozřejmě byla to moje třetí sezóna v extralize plná, takže furt tam nějaká taková nervozita byla. Já jsem tady odcházel s čistou hlavou, že jsem pro to udělal maximum, bohužel mě to produktivitou nešlo, ale když jsme tady řešili další smlouvu, tak jako jsme si řekli, že to bylo dobrý, víceméně to angažma až na ty body, takže tohle zkusíme nějak vylepšit teďka během té pauzy nebo během těch tréninků, co budou a doufám, že to bude zase jako ty sezony předtím.
2: Bodově poukřál po odchodu do Mladé Boleslavy. V té době se navíc těšil z přírůstku do rodiny. Tomu také pomohlo.
1: Je to možný, tak tady se odehrávalo to, že vlastně jsem nebodoval. Pak už jsem šel sestavou dolů, takže jsem přemýšlel jak na hokejem, tak i nad narozením toho miminka. Tím, jak jsem přešel potom do té Boleslavy a narodil se ještě v ten den, když jsem tam přecházel, tak vlastně to ze mě spadlo a prostě jsem se soustředil už na ten hokej a trošku mě to nakoplo v té Boleslavi.
2: Pochopitelně ale také sledoval cestu Bílých Tygrů za třetím místem po základní části v extralize a následně neúspěšné liberecké čtvrtfinále proti Karlovým Varům. Mrzelo ho, že u toho nemohl být přímo na ledě. Dres Záporočechů totiž v minulosti oblékal.
1: Sledoval jsem to, byla náročná série a škoda, že kluci to neutáhli, že v tom prodloužení padnul ten gól, ale prostě takovýhle hokej, takový jsou prodloužení playoff, takže myslím, že si tady vezmeme ponaučení do příští sezony a věřím, že budeme bejš.
2: Je přesvědčený hokejový útočník Ondřej Procházka po svém návratu z Liberce. Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Tak dlouho vám meteorologové tvrdí, že bude pršet, nakonec vám do očí a do líc svítí slunce, přesně tak jako v tuhle chvíli třeba v Liberci. Ono je to konečně na většině část regionu a tak původně zatažená obloha je teď zpravidla polojasná. Máme to beze srážek až na výjimky, nejenom na severu Čech, ale také v České republice. Změnit by se to mohlo třeba na Moravě, kde by v odpoledních hodinách přeci jenom nějaké ty přehánky dorazit mohly. Tak tedy dnes většinou polojasno, ty maximální denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, ale přehánky přeci jenom dorazit mohou. Konečně zeptáme se na to meteorologu ve 7:45 v našem vysílání. Zítra to už by mělo být skoro jasno, ty maximální teploty do 27 stupňů a zatím nám meteorologové tvrdí, že v pondělí dorazí déšť. Bude celodenní a bude se vyskytovat na většině území Česka. Jestli je to pravda a jestli nezměnili náhodou názor, tak to se právě ve 7:45 dozvíte víc v našem vysílání.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio

0: Honza Mašková a Marek Lambora, také frekvence Českého rozhlasu Liberec. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Mike a jeho mechanici nás doprovodili na frekvencích Českého rozhlasu Liberec do 7:30, teď už krátké zprávy a Iveta Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Už třetí sezónu zahájil turistický autobus Liberce Neštět. Z konečné tramvaje v Horním Hanechově vyveze cestující na parkoviště Ještětka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátora náměstka Ivana Langra za starosty pro Liberecký kraj rostoucí náklady. Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje oslavě letošního 250. výročí od zprovoznění první sklářské pece v osadě Kristiánov v Jizerských horách. Sklářskou tradici tam založila rodina Rýdlů, jejíž historie připomíná expozice v Liščí boudě. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Ve Slovensku zvítězil Ital Ferraci, druhý skončil Polák Pašut. Dnes ráno a dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, odpoledne bude oblačno nebo polojasno a přehánky se vyskytnou jen ojediněle. K večeru další ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na 2 jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak jste to slyšeli v našem vysílání. Bramboráři letos omezí počet polí, na které vysadí brambory. Tak takovýhle dárek si k tomu dnešnímu mezinárodnímu dni brambor naše brambory rozhodně nezasloužili. Ale teď už vážně, co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hudební nabídka, kapela Holky nebo třeba také Vaby Daněk. A za chvíli se podíváme na naše silnice. Pokud se o víkendu třeba chystáte na motorku, buďte opatrní. Letošní motorkářská sezóna je totiž podle policejních statistik zatím tragičtější než ta loňská. Čísla už za malou chvíli.

0: Hned první věta téhleté písničky mi připomíná, že se mi blíží čas stomatologické kontroly, tak jako jazyk stále naráží na vykotlaný zub. I když bráno vážně, tak hymna všech trampů, Rosa na kolejích a Vaby Daněk ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Chystáte se o víkendu projet svoji motorku? Tak opatrně. Letošní sezóna je totiž zatím tragičtější než ta loňská. Na českých silnicích podle policie do pátečního poledne zemřelo 23 motocyklistů. To je ve srovnání se stejným obdobím loni více než dvojnásobek. A to nejrizikovější období má přitom podle BESIPu teprve začít. Nejtragičtější je totiž každoročně červen a období letních prázdnin. Pozor by si měli dát i řidiči automobilů.
1: Třeba v dubnu se na křižovatce u Dubé na Českolipsku s motocyklem srazil řidič dodávky, popisuje mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Chtěl odbočit vlevo. Při tomto manévru ale nedal přednost v jízdě motocyklu jedoucímu po hlavní silnici a střetl se s ním. Žena za řidítky motocyklu bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem.
1: Řidiči automobilů způsobí přibližně 40% nehod s úmrtím motorkářů. Říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Tam je to jednoznačně nejčastěji kvůli nedání přednosti. A to právě není úmyslné nedání přednosti, ale je to přehlédnutí toho motorkáře. Ti řidiči často pak říkají, já jsem ho zkrátka neviděl.
1: Za zbylé téměř 2/3 tragických nehod můžou sami motocyklisté. Nejčastěji havarují kvůli nepřiměřené rychlosti, nevěnování se řízení nebo přejetí do protisměru, říká mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti. Přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu.
1: S odhadem dostatečné vzdálenosti od středové čáry by podle Tomáše Neřolda v zatáčkách motorkářům v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení namalované na silnici, které se od loňského podzimu testuje v Červenohorském sedle.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: Na letošní větší nehodovost má podle Tomáše Neřolda velký vliv třeba počasí lákající k výjížďkám.
3: Letos i máme zatím velmi teplé až letní dny i během toho jara, takže ta motosezóna je už dlouho v plném proudu.
1: Nezvyklý vývoj má podle policie už letošní květen. Jízda

0: počasí.
1: 7 hodin 45 minut, předpověď počasí před námi, nebo respektive voláme Český hydrometeorologický ústav. Jan Hrubý, meteorolog, už je na telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: My jsme čekali déšť a déšť zatím nikde, tak jak to vypadá teď nad střední Evropou?
2: Když se podíváme na satelit, tak aktuálně nad střední Evropou se nám oblačnosti hodně vyskytuje v Německu i v Polsku a taky i v Česku. A srážky aktuálně ty nějaké významnější nad Evropou se nám vyskytují severovýchodně od České republiky, v Polsku a nad Libereckým krajem nám aktuálně vypadávají slabé srážky na horách, ale je to spíše výjimečné a jak jsem říkal, tak máme velkou oblačnost a na stanicích v Libereckém kraji aktuálně měříme od 16 do 18 stupňů Celsia a na horách od 14 do 16 stupňů.
1: Ale to nejdůležitější je, neprší a vypadá to, že dnes ani nebude pršet, nebo je to jinak?
2: Tak dneska to vypadá, že ty srážky očekáváme spíše jenom ojedinělé a vlastně během dopoledne až od

0: odpoledne nám bude částečně ubývat oblačnost. Očekáváme oblačnou až polojasnou a večer potom ubývání oblačnosti a případných i srážek, takže těch srážek dneska mnoho nečekáme.
1: Máme před sebou víkend, tak jaká bude neděle, případně začátek týdne?
0: Tak zítřek vypadá, že ráno by měla být zmenšená oblačnost, ale odpoledne nám oblačnost začne přibývat a odpoledne a večer to vypadá, že by se nám měly vyskytnout místy přehánky, ale ten zítřek, tam je to docela ještě nejisté, takže to budeme ještě v průběhu dne upřesňovat a teploty jsem vlastně řekl dneska, co očekáváme, tak dneska od 23 do 26 a ten zítřek vypadá, že by mohl být ještě o stupeň více, a to od 24 až do 27 stupňů Celsia.
1: Pondělí ještě všechno uvidíme. Jan Hrubý, meteorolog, byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Děkujeme za to a brzy naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Krištofa Jaromír Nohavica a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vodník, Karkulka i Nastěnka s Marfušou. Děti z liberecké mateřské školy Stromovka navštívili domov pro seniory ve Františkově. Hravé dopoledne je každoroční akce, která má ozvláštnit pobyt seniorů a propojit dvě odlišné generace. Právě teď se dozvíte víc.
1: Jaká pohádková postava se vám nejvíc líbí?
2: Karkulku a Ferda Mravenec.
1: Ferda Mravenec tady není, ale je tady Beruška.
2: Ano, ano.
3: Hana Hlávková je obyvatelkou domova seniorů ve Františkově v Liberci. Přišla se podívat na rej pohádkových masek, který zaměstnanci domova připravili pro malé návštěvníky z mateřské školy.
4: Těšíte se?
1: Před budovou domova seniorů už se schází pohádkové postavy. Vidím tu třeba čerta, hloupého Honzu, Berušku, vodníka, Indiána nebo dědečka Hříbečka.
5: Další postavy pohádkové provázejí vlastně děti po těch stanovištích, což je Bílá paní, kovboj Woody. Máme tady princeznu Zubejdu, sultána Sulejmána.
3: Říká Blanka Netušilová, organizátorka hravého dopoledne z domova seniorů ve Františkově.
5: Seniori budou pomáhat na stanovištích, razítkovat a fandit vlastně dětem při plnění těch úkolů.
3: Děti už se rozdělují do skupinek, řadí se k jednotlivým průvodcům, tedy k pohádkovým postavám. První skupinka má 4 členy.
6: No vidíte, vy jste šikovní, vy jste sebrali skoro všechny, že jo?
5: Tady budou vlastně děti sbírat houby a tam máme pařez a budou zalívat. Tady až si zaskáčou v pytli po kratší trase, tak budou mít za úkol do dvojic seřadit ty obrázky.
7: 3, 2, 1, 5.
8: Perfektní, do toho, a první pát nevadí.
5: Takže jsme se dostali na indiánské území, kde stojí vlastně totem, týpí.
1: Co tady máte za úkol?
9: Tady máme kuličku.
10: Mně se to už podařilo, já jsem to přešel.
1: A co si přešel?
10: Tu lavičku.
1: Co to máte na hlavě?
10: Čelenky indiánsky.
5: Cílem pohádkového dopoledne je hlavně mezigenerační propojení. Vzpomínají si na době, kdy jsi měli vlastní děti, děcka si zvyknou na pohled na lidi, kteří už jsou ve vyšším věku.
3: Doplňuje Blanka Netušilová. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
11: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Turistický autobus na Ještěd během léta posílí další spoje. V Turnově se konají tradiční staročeské řemeslné trhy, přinesou dopravní omezení. Mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí budou o víkendu jezdit historické vlaky. Dnes bude převážně oblačno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Už třetí sezónu zahájil turistický autobus Liberce na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Podle jednatele krajské společnosti Koryt LK o to pospíšila, bude linka během letních prázdnin ještě posílená.
3: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme přepravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 a 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
1: Turnov o víkendu hostí přehlídku lidových řemesel, zvyků, pochutin a výrobků. Hlavní program staročeských řemeslnických trhů bude v městském parku poblíž letního kina. Staročeské trhy v Turnově navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle radnice by měly parkovat na záchytných parkovištích, říká mluvčí města Marcela Jandová.
4: Na Lukách, kde je všeobecně záchytné parkoviště pro Turnov, také v areálu Maškovy zahrady a upozorňujeme řidiče, že obytná oblast nad ulicí Skálova bude uzavřena pro dopravu, budou tam zákazové značky.
1: Příznivci železnice si o víkendu připomenou 140. výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy budou jezdit historické vlaky. Organizátoři také představí novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka od roku 1886 do současnosti. Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčího strany Romana Rouna nebo místopředsedy Milana Krajči. Delegáti budou řešit taky další směřování strany po neúspěchu hnutí Stačilo v loňských sněmovních volbách.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, odpoledne bude oblačno nebo polojasno a přehánky se vyskytnou jen ojediněle. A k večeru dojde k další ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hynická a Studánecká. A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká Polní. Objížďka vede ulicí Tovární a uzavírka potrvá až do konce května. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: S
5: Českým rozhlasem Liberec vstáváte do sobotního rána 30. května roku 2026. Je to den, kdy si liturgický kalendář připomíná svatou Zdislavu z Lemberka. Narodila se pravděpodobně v roce 1220 v Křižanově a zemřela o 32 let později na Lemberku. Byla to česká šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. Za svatou. V roce 1995 požádal litoměřický biskup o změnu patrocínia diecéze a od roku 2000 je svatá Zdislava hlavní patronkou litoměřické diecéze. No a od roku 2002 se také stala patronkou Libereckého kraje. A právě dnes se do Jablonného v Podještědí vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy. Cenou relikví ale lidé budou moci vidět zároveň naposledy. Počkejte si na podrobnosti.
2: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Vzpomínání na divokrásných 19 let s Františkem Nedvědem a také v písničkách, které nestárnou. Lebka svaté Zdislavy se dnes při slavnostní pouti vrátí po krádeži zpět do baziliky v Jablonné v Podještědí. Ukradli 35-letý muž, kterému vadilo, že je oddělená od zbytku ostatků pohřbených v kryptě baziliky. Po krádeži lebku zalil betonem a chtěl ji hodit do řeky. Díky včasnému zásahu policie záměr ale nestačil dokončit. Vzácnou relikvii dnes lidé uvidí vystavenou naposledy. Církev spolu s památkáři rozhodla, že bude uložena zpět do hrobu světice.
1: To je docela správný, aspoň se to nebude někoho pokoušet.
2: Vítá uložení lebky zpět do hrobu svaté Zdislavy paní Eva z Jablonného. Na dnešní pouce ale nechystá.
1: Ne, bude tady strašně lidí a já bych neměla kde zaparkovat, takže se bojím, že bych se nezaparkovala.
3: Bude to jedna z největších poutí, co byla historicky, no, si myslím.
2: Říká mi další místní Pavel Blažek.
3: Já nejsem úplně odpůrce vystavování relikví, ale myslím, že je důležitý, že ta Zdislava bude v Jablonném a ne někde jinde. Takže pokud bude dole v kryptě na tom místě, kde byla pohřbena, tak já s tím nemám problém.
4: Aspoň bude mít klid.
2: Přidává se paní Alena, která kostel pravidelně navštěvuje.
4: Bude pohromadě a bude to lepší. Spousta lidem se to nelíbí, že je oddělená.
2: Naopak Josef Kučera si myslí, že když nebude lebka vystavená, ztratí poutní místo na atraktivitě.
5: Kdyby udělali to, jako se to dělá do skla, tak by to bylo lepší. To víc lidi lákalo.
2: No tak ona byla za sklem, on rozbil to sklo.
5: No tak to bylo špatný sklo.
2: Podle představeného kláštera Pavla Majera ale věřící o nic nepřijdou.
6: Protože se počítá s relikviářem novým a v něm bude malý ostatek svaté Zdislavy, takže i u toho oltáře se budou moci věřící modlit a prosit Zdislavu o přímluvu.
7: Předpokládáme, že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu.
2: Říká hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
7: A Liberecký kraj je připravený se do toho relikviáře zapojit finančně. Jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje.
2: Dnešní pouť ke svaté Zdislavě, při které se lebka vrátí do baziliky, budou provázet bezpečnostní opatření, upozorňuje arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Bude tady jak přítomno víc policistů a po té slavnosti se lebka uloží na bezpečné místo do trezoru.
2: Kdy se lebka vrátí zpět do hrobu v kryptě, zatím není jasné.
8: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, bych řekl, vyschne a je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je chatrná nebo křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne.
2: Za mimořádné nasazení udělí dnes arcibiskup při hlavní poutní mši českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Z Jablonného Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 17 minut, dobré ráno, pokud právě stáváte při sobotě 30. května roku 2026. Podle meteorologů jsme dnes měli očekávat déšť, podle meteorologů, kteří jsou také jenom lidé a mění názory, dnes to zřejmě bude bez deště, no a pokud se nějaký vyskytne, tak pravděpodobně v přehánkách. Dnes bude polojasno až oblačno, to znamená proměnlivo během dne, ojediněle mohou dorazit přehánky nebo také bouřky. Ty maximální teploty dnes budeme měřit do 26 stupňů Celsia. Zítra bude ještě o něco méně oblačnosti a maximální denní teploty ty můžeme naměřit až do 27 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z těch takzvaně dřevitých písní kapely Divoký byl nahrávka Čmelák ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mimochodem kapela Divoký byl aktuálně vyráží na velké letní turné 8 divokých 2026, které čítá 8 exkluzivních venkovních koncertů. Mezi nejbližší zastávky patří vystoupení na festivalech, jako je Jolo Fest v Olomouci, kde zahrají dnes, nebo Mezi ploty v Praze Bohnicích, kde zahrají pro změnu zítra. Dnes je světový den roztroušené sklerózy, chronického zánitlivého onemocnění centrálního nervového systému, které častěji napadá ženy. Upozornit na něj může brnění, poruchy vidění, chronická únava nebo zakopávání. S doktorkou Danou Horákovou z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mluvila o zatím nevyléčitelné nemoci vědecká reportérka Andrea Skalická.
1: V kolika letech obvykle se ta nemoc začne vlastně rozvíjet u těch pacientů?
2: Teda ta jsou jednoznačná. Průměrný věk je 30-31 let, kdy začíná onemocnění první počátek. Ten rozptyl je mezi 20. a 40. rokem. Dnes už ale na 100% víme, že ta nemoc začíná v průměru 7, 8 až 10 let předtím, kdy už se aktivuje imunitní systém. A tady zřejmě klíčové je vliv Epstein-Barr, což je virus, který patří mezi takzvané herpetické viry, který spouští, startuje tu autoimunitní odpověď. Ty buňky imunitního systému, které nás mají chránit, tak z nějakého důvodu se spletou, začnou vstupovat do nervového systému a tam se zabydlují a vlastně udržují tam ten chronický zánět.
1: Jak se mění strategie stran té léčby? Dáváte pacientům časněji léky, které jsou, řekněme, účinnější?
2: To se taky velmi změnilo. My jsme začínali v 90. letech takzvanými léky první linie, obecně to byly injekční preparáty. Byla představa, že začneme méně účinnými, ale bezpečnějšími a potom teprve, když pacient selhává, tak jdeme do těch vysoce účinných. Dneska se jednoznačně ukazuje, že naopak je lépe začít tou vysoce účinnou, zastavit ten zánět. Protože ten zánět vlastně teda nervová vlákna, pokud jsou ztracená, my už nemáme nic, čím bychom je slepili. Různé strategie vymýšlíme, aby pacient mohl být na té léčbě dlouhodobě.
1: Platí, že ten život pacientů se rapidně mění, kdybyste měla srovnat životy lidí před třeba 30 lety a dnes.
2: Určitě se například změnilo to, že dřív jsme měli jedině injekční preparáty a ty pacienti si třeba třikrát týdně sami aplikovali injekce. Dneska drtivá většina pacientů začíná buď to na tabletkových lécích nebo na lécích, které se například podávají jednou za 6 měsíců jako podkožní infuzka nebo jednou za měsíc taková velmi dobře snášená injekce. Ty léky samotné jsou velmi dobře tolerovány. Samozřejmě mají řadu rizik. Pacient musí dodržovat tu monitoraci, pravidelné bezpečnostní vyšetření, ale daří se nám to poměrně dobře manažovat a při dobré spolupráci ta léčba je extrémně dobře tolerována.
1: Díky tomu, že se pacienti dostanou k té moderní léčbě, je také ten jejich stav déle dobrý?
2: Ano, když pacient se k nám dostává s první atakou, tak jeho mozek sice má už určitý stupeň zánětu, ale je ve velmi dobré kondici. A my musíme udělat všechno pro to, abychom ho ochránili od toho zánětu, který přichází z té periferie. A to ty nové léky umí. Bohužel neumí vlastně úplně postihnout ten zánět, který je uvnitř, ale mladý, zdravý člověk jinak má velké regenerační schopnosti a my když pomůžeme tomu mozku, abychom odřízli ten periferní zánět, tak mu dáme opravdu velkou šanci na to, aby regeneroval. Bohužel máme tisíce pacientů, kteří nezačali být léčeni hnedka na začátku, mají daleko větší stupeň postižení. I tam má význam biologická léčba, ale nefunguje už tak dobře jako úplně na začátku, protože tam už došlo k poškození toho nervového systému a to zatím neumíme opravit. Nicméně je otázka, jak rychle, ale zkouší se celá řada nových léků, které budou mít potenciál proniknout do toho mozku, odstranit i ten chronický zánět nebo aspoň určitým způsobem ulevit. Takže v budoucích 3, 5, 10 letech předpokládáme příchod nových léků, které by dále mohly s touto formou pomoci.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zní to skoro neuvěřitelně, ale za 4 dny oslaví Suzy Quattro 76. narozeniny. Poslední zastavení před 8:30, teď krátké zprávy a Iveta Bláhová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberce dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelého 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovstvích a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. Ocenění získá celkem 25 sportovců a 5 sportovních týmů. Přes 2 kilometry chodníků opravují stavbaři v parku v Lázních Libvarda. Byly ve špatném stavu. Do lázní ve Frýdlantském výběžku jezdí nejčastěji lidé s nemocemi pohybového aparátu, kteří na starém chodníku mívali problémy. V lázeňském parku budou i nové rostliny, sluneční louky a jezírko. Návštěvníci divadla FX Schalde v Liberci můžou dnes vidět druhou premiéru opery Figarova svatba. Dílo Wolfganga Amadea Mozarta vzniklo v roce 1786. V Liberci ho naposledy uvedli před 32 lety. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 000 000 000 korun. Z programu je získá po částech. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem a večer Kanada se utká s Finskem. Dnes ráno a dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, odpoledne bude oblačno nebo polojasno a přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. K večeru ubývání oblačnosti a teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32. Příjemný poslech vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Každý den nahlížíme do policejních hlášení a každý den z nich Miroslav Holubec vybírá nejzajímavější příběhy, které se odehrály v uplynulých dnech na severu Čech. Tentokrát se vydáme na Semilsko. Jeho dnešní příběh nese název Semilský soudce poslal nenapravitelného piráta do vazby. Co se odehrálo, to se dozvíte už za pár chvil.

0: Kapela Rangers a písničky, které nestárnou na českém rozhlase Liberec. Když usedáte za volant svého vozu, napadlo by vás, že byste mohli z auta putovat přímo do vězení, tedy pokud nevezete v kufru auta mrtvolu. Jednoho našeho starého známého taková myšlenka napadnout mohla a Miroslav Holubec nám v dnešním krimi příběhu vysvětlí, proč.
1: Krimi příběhy.
2: Dnes se budeme bavit o jednom utrženém uchu. Nebojte, nejedná se o nějaký násilný zločin. Vycházím samozřejmě z mých oblíbených přísloví. Ona se totiž velmi často hodí k jednotlivým případům, se kterými se tu setkáváme. Tentokrát mám na mysli to o džbánu, se kterým se chodí pro vodu, ale zrovna tak bych mohl použít chytrému napověz a doplňte si sami. 45-letému muži, o kterém dnes bude řeč, se snažili napovědět hned několikrát, ale s nulovým efektem. Naposledy minulý týden, možná si vzpomenete na řidiče, který prosvištěl kolem jablanecké policejní hlídky 150 a následujících 10 kilometrů se jí snažil ujet, než ho zastavila silniční uzavírka. Tento člověk nejen, že má plný trestní rejstřík za různou majetkovou trestnou činnost, ale hlavně má na kontě 3 zákazy řízení, ten poslední až do roku 2036. A tomu ještě nestačil naběhnout ten nejčerstvější z minulého týdne. A už je to tady zas. Stává se skoro pravidlem, že když někomu vezmou řidičák, dotyčný si z toho nic nedělá a jezdí klidně dál, protože pravděpodobnost, že ho chytnou znovu, je docela malá. Jenže policie si právě těhle hříšníků začíná mnohem víc všímat a pamatuje si nejen jména a tváře, ale hlavně jejich auta, respektive SPZky. Tentokrát ho přistihli v Ohrazenicích u Turnova a stačil jeden pohled do počítače, aby zjistili, s kým mají tu čest, tedy kolik toho tento řidič od minula stačil nashromáždit. Aspoň, že se už nesnažil ujet, ovšem o polehčující okolnosti se ani přesto mluvit nedá. Soudci už prostě došla trpělivost a poslal hříšníka rovnou do vazby. A je velice pravděpodobné, že odtud řidič neřidič poputuje rovnou do výkonu trestu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak dlouho meteorologové slibovali na dnešní den déšť, až to vypadá, že se to na severu Čech dnes obejde bez deště, tedy alespoň bez toho vytrvalého. Podle všeho bude polojasno až oblačno, dnes se mohou také přidat býsty, přehánky nebo i slabé bouřky, no a maximální denní teploty dnes vystoupají do 26 stupňů Celsia. Také zítra očekávejte převážně polojasnou oblohu a maxima do 27, no a pondělí to je zatím velký otazník. Jestli bude pršet nebo ne.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

8 hodin 49 minut a Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ještě do neděle pokračuje 23. ročník NISA Film Festivalu. Projekce kina Varšava hostí Severočeské muzeum v Liberci. Filmy promítá i Centrum Panorama ve Varnsdorfu. A například v neděli si zájemci mohou projít historické centrum Görlitz průvodcem. Přehlídka oceněných filmů pak bude v neděli od 19 hodin v Městském divadle Varnsdorf. A před námi jsou dnešní tipy. Na víkend přichystali v Turnově tradiční přehlídku řemesel i doprovodný program. V Městském parku začne sobotní program staročeských řemeslných trhů už v 9 hodin hudebním vystoupením. Slavnostní zahájení trhu je naplánované na 10. hodinu. Ve 14 hodin se pak bude předávat titul mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. V neděli se park otevře také v 9 hodin. A po oba dva dny je také možné navštívit Turnovskou špéru, tedy střední umělecko-průmyslovou školu a vyšší odbornou školu, která pořádá tradiční dny otevřených dveří. Až do soboty se v Liberci koná 35. ročník festivalu hudební mládeže Duhová bouře. V pátek nabídl program v centru města i v sále knihkupectví Frič. V sobotu se přesune na hudební a taneční vystoupení a soutěžní umělecké workshopy pro děti do ZOO v Liberci. Můžete oslavit také Den dětí se spolkem Souznění a přijít do areálu restaurace u Kerama v Žizníkově, kde vás čeká celodenní zábava pro děti i dospělé, také závody v králičím hopu, kuličkový turnaj, dílničky, divadélko a ukázky dravců. Na Den dětí můžete vyrazit také do ZOO v Liberci. Na tento víkend si pro vás připravili speciální slevovou akci. Každá dospělá osoba může vzít jedno dítě do ZOO zdarma. Další děti v doprovodu získají vstupné se slevou 50%. Folklorní soubor Jizera vás srdečně zve na celodenní oslavy v malebném Krištofově údolí, které proběhnou dnes. Čeká na vás plný den plný tradic, hudby a tance. Těšit se můžete na stánky, řemeslné dílny, vystoupení folklorních souborů i večerní kapelu. Akce nazvaná Na šejdovci aneb Podještěcká slavnost tradic vyražte na 1 hodinu popolední, kdy akce začíná. Nestárnoucí milostná komedie o moci chytrých a bezmoci mocných Figarova svatba, tak na to zajděte dnes do Libereckého divadla FX Šaldy. Dramaturgický úvod tam začíná v 6:30 na večer. Můžete nás také jen tak poslouchat. Už za chvíli je tu pořad Mezi nebem a zemí a v pravé poledne, tak to už se zase můžete těšit na písničky na přání. No a pro ten dnešní den se na frekvencích Českého rozhlasu Liberec s vámi loučí

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Lebka svaté Zdislavy dnes bude naposledy vystavená pro veřejnost. V zítřejší bábovkové výzvě můžou lidé na internetu podpořit náhradní rodinnou péči. V Libereckém kraji se dnes poprvé otevírají některá koupaliště. Dnes bude převážně oblačno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavená bude v bazilice v Jablonném Podještědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu.
3: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne. Je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne. Tak až nám restaurátoři řeknou, že to je bezpečné, tak tehdy tam bude uložena.
2: Lidé se zítra můžou zapojit do bábovkové výzvy. Sdílení bábovky, upečené, namalované nebo uplácané z písku pomůžou zviditelnit téma náhradní rodinné péče. Takzvaný bábovkový den uzavírá osvětovou kampaň Dík náhradním rodinám. Současnou situaci pěstounství přibližuje Dana Kozderková z oddělení sociální ochrany krajského úřadu Libereckého kraje.
4: Dlouhodobě, ať už v Libereckém kraji nebo v celé republice, máme stále nedostatek pěstounů, stále je velké množství dětí, které potřebují být v náhradní rodině. Přibližně v Libereckém kraji máme asi 50 pěstounů na přechodnou dobu, potřebujeme stále další zájemce.
2: 11. sezónou dnes zahajuje koupaliště v areálu Maškova zahrada v Turnově. Nerezové bazény s ohřevem vody jsou po opravě a revizi, stejně jako tobogány a skluzavky. Koupaliště bude otevřené od 9 do 19 hodin. Sezóna dnes začíná také například na koupališti v Dubici u České Lípy a v Tanvaldu na Jablonecku. Lidé se v kraji můžou jít vykoupat třeba také na lesní koupaliště v Liberci nebo na koupaliště Sluníčko ve Vrakyslavicích nad Nisou. Maximální povolné ceny pohonných hmot tento víkend klesly o desítky haléřů. Litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 koruny a 97 haléřů, to je o 61 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou platit ještě v pondělí, informovalo o tom Ministerstvo financí.
1: Počasí.
2: Dnes dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, odpoledne bude oblačno nebo polojasno a přehánky se vyskytnou jen ojediněle. K večeru ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Jak souvisí včelaření a duchovní život? A co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královéhradě. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boharé, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně vidí, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakt neocení prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem, obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval kerelská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-Ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyně Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož si jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století, kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat. To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vít i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce Hospital Cooks, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicena a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě, 14 zastavení, a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky, a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: Po května proběhla v Lourdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
1: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
0: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lourdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
1: A Marie, jaká byla letos účast v Lourdech při tomto třídenním setkání?
0: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě letnic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
1: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
0: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti Boží zjevení, uštěpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby Boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k Božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec zvýší nájemné v městských bytech. 250 let sklářské tradice na Kristiánově v Jizerských horách připomene kreslený komiks. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program ke Dni dětí. Dnes bude převážně oblačno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné. Cena stoupne o loňskou inflaci, tedy o 2,5%. Lidé si tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. Město jich má aktuálně přes 1000. Většina je určená pro sociální bydlení. Nájemné je tam zhruba o 2/3 nižší než v běžně nabízených bytech na trhu, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Tržní nájemné v Liberci se pohybuje zhruba 250 korun až 300 korun za metr čtvereční. V městských bytech se pohybujeme od nějakých 84 korun do 120 korun.
1: Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje oslavy letošního 250. výročí od zprovoznění první sklářské pece v osadě Kristiánov v Jizerských horách. Sklářskou tradici tam založila rodina Rýdlů, jejíž historie připomíná expozice v Liščí boudě. K výročí bude od června kristiánovská expozice upravená, říká ředitelka muzea Milada Valečková.
4: Připravujeme nový doprovodný program pro děti ve formě komiksu o historii sklářské osady na Kristiánov. Nově spojené s nějakými úkoly. Je to ve spolupráci se zdejší vyšší odbornou školou a ty oslavy vyvrcholí sklářskou slavností, která bude první sobota v září.
1: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program ke Dni dětí. Od 10 dopoledne do 6 večer tam na návštěvní čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si budou moct například vyzkoušet zvednout zlatou cihlu nebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Součástí programu je taky expozice připomínající prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína.
2: Počasí.
1: Dnes dopoledne bude převážně velká oblačnost, místy s přehánkami, odpoledne bude oblačno nebo polojasno a přehánky se vyskytnou jen ojediněle. K večeru ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Kamenickém Šenově v Dlouhé ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, projíždějte tady opatrně. A na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je proto uzavřena. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakytník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakytníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakytníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuju nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakytník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakytníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakytníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakytníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakytníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakytníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakytníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakytník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakytník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakytníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rády hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břešťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břešťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břešťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustříhli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo.

0: A když chceme v plastovým okně nebo ve oknu, tak tam se vymění dvojsko za trojsko, tam se jen přehodí u jiný zaskrývací lišty.
1: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili, ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
0: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme, prostě máme svoje metody, jak to udělat.
1: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto, a jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
0: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tam mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
1: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
0: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
1: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
0: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volit třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
1: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
0: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
1: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
0: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
2: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: gregoriánský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ. Vedení Liberce ocení úspěšné sportovní reprezentanty. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Odpoledne bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty do 26 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy, jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Ousdam, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
2: Lidé míň létají, jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
0: Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberce dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelého 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovstvích a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. Ocenění získá celkem 25 sportovců a 5 sportovních týmů. Liberec a Českou republiku reprezentovali v různých sportech, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Plavání, orientační běh, volejbalistky, karate. Ukazuje se, že opravdu Liberec je sportovním městem. 23. června v Paláci Líbik předáme ocenění, pohár a diplom všem těm úspěšným sportovcům za rok 2025.
0: Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Oznámil to vedoucí provozu společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasou pěšky. Podle dat z měřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech okolo 90 km za hodinu. Teplota vzduchu byla 9 stupňů nad nulou. Mezinárodní letiště v Mnichově po dočasném uzavření obnovilo provoz. Německá policie uvedla, že letiště bylo mimo provoz potom, co jeden z pilotů spozoroval neznámý dron. Podle německého týdeníku Focus po bezpilotním letounu aktuálně pátrají vrtulníky.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až polojasno a ojedinělé přehánky, k večeru ubývání oblačnosti a nejvyšší odpolední teploty 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Doxy na Českolipsku dejte pozor, leží tam sražená zvěř na vozovce, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Úžasné životy.
1: Stanislava Lekešová podle Martiny Hinkové Vrbové.
2: Dobrý den, já jsem Martina Hinková Vrbová a jsem moc ráda, že v Úžasných životech budu vzpomínat na Stáňu Lekešovou. Je to moje kolegyně, se kterou jsem strávila mnoho času v Hlasatelně České televize a později i v pořadu Sama doma.
3: Rituál nemám. Já se těším na toho hosta a mám ráda před tím vysíláním, když si tak jako povíme všechno si řekneme a pak jdeme do studia a říkáme si, tak jsme si vlastně všechno řekli spolu, tak co teď budeme dělat tu hodinu. Ale ne, je to fajn, protože vlastně získáme ten vzájemný vztah.
2: Byla to vlastně pro mě taková maminka, moderátorka, protože mě učila, jak vlastně se před tou kamerou mám chovat, jak se mám ptát, jak se mám oblékat a dala mi spousty cenných rad, tak na ní velmi ráda budu vzpomínat.
3: To kdybych věděla, co mě čeká a co mě nemine.
2: My jsme doma dlouho televizi neměli a když už jsme ji měli, tak to byl nějaký rok 89 a to už jsem byla docela velká holka, to mě bylo tak 18, 19 a vím, že Stáňa mě zaujala tím, jak mluvila, jak vlastně vypadala, protože byla výrazná, ona měla opravdu velké černé oči a ten hlas tak trošku jako lehce protahovala. Jestli si to dokážete vybavit, tak mě jako je lehce protáhnuté ty koncovky a to mě jako zaujalo, jak to dělá. Takže jsem jí se zájmem sledovala. No a samozřejmě, když jsme se potom potkali v té Hlasatelně za hodně dlouhou dobu, tak Stáňa v té době už byla jako velmi vyzrálá hlasatelka a měla spousty fanoušků a byla pro mě prostě inspirativní od začátku až do konce.
3: Moji rodiče byli úplně normální úředníci, takže vůbec nelaškovali s takovým povoláním, na které jsem se potom vydala já. Takže doma to nebylo v žádném případě, ale jako měla jsem v tom dětství takové ty touhy, jako má asi každý, že se mi líbili herci, zpěváci, hlasatelky a pravda je, že jsem dokonce si i vím, že jsem si tak před zrcadlem i zkoušela v těch 10 letech.
4: Vážně?
3: Seděla jsem, ano, s těmi deskami u zrcadla a hlásila jsem přehled pořadu.
4: Tak přece jenom tam něco bylo.
3: Tak tam něco bylo, ale pak to tak nějak všechno zapadlo, protože samozřejmě rodiče chtěli, abych dělala něco hodně seriózního. Tak jsem šla na obchodní akademii, pak jsem šla na právnickou fakultu, vystudovala jsem práva, pracovala jsem jako právnička. No ale pak já nevím, jak se to vždycky stane, že prostě už prakticky po 6 letech v tom zaměstnání jsem prostě úplně náhodně vyslechla konkurs na televizní hlasatelky, hlásila to Maria Poláková tehdy. No a já prostě, já nevím, co mi to napadlo. Já si vždycky říkám, že tam prostě musel zaúřadovat osud nebo nějaká nadpřirozená moc. Nevím, co mě to napadlo. Já jsem poznala taky ten normální život.
4: No.
3: A pak ten druhý život, tak člověk má brát to, co je, jako že to tak mělo být a je to dobře.
2: Dveře výtahu se otevřely. My jsme v 6. patře na Kavčích horách v budově, které se říká Hlavní budova. A vidíme před sebou nádherný výhled na Prahu. Jsme opravdu už vysoko. A tady na téhleté chodbě, tak na jedné straně vpravo byla hlasatelna, respektive dvě hlasatelny a vlevo měly hlasatelky takové zázemí, kde jsme vlastně si psali přehledy pořadů a kde jsme trávili ten čas mezi těmi jednotlivými vstupy a byla tam zároveň i taková část, kde jsme měli skřínky a kde jsme měli naše věci. Takže do téhleté části se teď jdeme podívat. Tak tady to je chodba, která tady tedy dřív nebývala. Je to tady teď všechno jinak. Je tady zbytek téhleté linky, to jsme tady taky měli. A pokračovalo to ještě takhle dál doleva. A tady vpravo byla maskérna. No, a teď je to zamknuté, škoda. Já když jsem přišla do Hlasatelny, tak samozřejmě Stáňa už tady byla nějakou dobu, docela i dlouhou dobu a už byla taková ta etablovaná hlasatelka, lidi měli rádi, psali jí. Já vím, že vždycky přinášeli nám poštu a Stáňa měla prostě té pošty opravdu takový kopec. A tady se odehrávalo všechno možné, tady jsme se líčili, tady jsme si připravovali hlasatelské vstupy, tady jsme se na ně i chystali, snažili jsme se je zapamatovat, protože vlastně všechno to jelo z paměti. Žádné čtecí zařízení v té době ještě nebylo. A Stáňa to vždycky pro mě dělala takovou lehkou nohou, jo? Že ona ty texty si zapamatovávala tak nějak snadno, že jí to tam rychle lezlo do té hlavy, možná to i zase rychle dokázala vyndat ven, aby si tam mohla dát další text. A ona tohle měla v sobě takovou lehkost pro tu profesi. A to jsem tedy skutečně obdivovala, že to takhle má a byla taková jako nad věcí, kdy třeba já jsem někdy měla trému ze začátku hodně a viděla jsem, jak ta stáně je taková klidná, jak si jde na ten vstup do toho studia a v podstatě jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby šla prostě třeba na nákup nebo něco takového a přitom šla vystupovat před tisíce lidí.
0: K televizním obrazovkám teď zveme malé i velké diváky. Za okamžik vám totiž budeme vyprávět příběh malého Bastiena, který v antikvariátě objevil kouzelnou knížku. Možná, že jste poznali, že naším příštím pořadem bude opakování filmu Německé spolkové republiky Nekonečný příběh, který byl natočen podle knihy Michaela Endeho.
2: Stáňa mi radila, abych nedělala velká gesta v té hlasatelně, protože ve chvíli, kdy ty ruce rozhodíte od sebe, tak najednou to působí v tom malém studiu hodně tak jako nepřirozeně, možná až jako s takovým velkým afektem, takže vlastně ta úspornost, to bylo to téma, o kterém jsme se Stáňou mluvili, že méně je více a že nemusí být obrovský úsměv, ale že stačí takový jako polousměv. Vlastně všeho trošku míň, než já jsem byla, jo? Protože já jsem byla všeho hodně a Stáňa už to měla vychytané, takže i takové to mrknutí třeba do té kamery, když už doříkala ten text a tak jako se podívala, tak to jsem se od ní učila, to si pamatuju, že jsem to jako zkoumala, jak ona to dělá, že tak jako tím okem tak jako přátelsky mrkne a ono to na toho diváka moc pěkně fungovalo, že měl pocit, že jako je s ním ten večer, že ho provází skutečně, že na něj čeká a že chce mu říkat o tom, jaký bude program té České televize v průběhu toho večera. Takže to jsem se od ní učila a to si myslím, že ona moc pěkně zvládala.

0: tak a v této chvíli už nejste sami doma. Jsme to s vámi, my dvě, Martina Menšíková.
1: A Stáňa Lekešová, dobrý den.
0: Dobrý
1: a je tu
0: den.
1: Taky nový pořad pro ženy sama doma.
0: Pořad sama doma je pro všechny ženy, já si teda myslím, které nechtějí sedět jen tak s rukama v klíně a jen tak nečinně popíjet tu kávičku, telefonovat kamarádce a že se možná i chtějí třeba něco dozvědět.
1: Takže bychom možná měli říct, co jim tak asi můžeme nabídnout.
2: V nějakou chvíli dostala Stáňa nabídku, aby začala moderovat pořad sama doma. Ona byla vlastně vůbec první moderátorka, která spolu s Martinou Menšíkovou, která ten pořad odstartovala a moderovala ho vlastně až do své smrti. A já jsem potom do toho pořadu nastoupila asi o 3 roky později, kdy jsem také byla oslovena, abych začala moderovat sama doma. A tady už vlastně na mě v tom studiu, kde se teď nacházíme a kde všechny ty přímé přenosy se konají, tak tady už na mě ta Stáňa čekala, vzala mě pod křídlo a už mě nepustila. Samozřejmě stát před kamerou a říkat nějaký text a nehýbat se je něco úplně jiného, než přijít do velkého studia a tady mít spousty hostů, vést vlastně rozhovor s nimi. No a já jsem dostala Stáňu jakožto tu maminku, která mě tohleto všechno měla učit a učila mě to. A stát po jejím boku a sledovat, jak ona pracuje, tak to byla velká taková, bych řekla, až vysoká moderátorská škola. A pamatuji se, že ona, když jsme vedli ten rozhovor, tak trošičku jako někdy poposedávala, jako kdyby takhle šoupala prostě a jako kdyby se chtěla naklonit k tomu hostovi, nebo jako kdyby něco chtěla říct. A já jsem v začátku nevěděla, proč to dělá, ale pak mi došlo, že Stáňa měla ráda dobrou práci a měla představu o tom rozhovoru, kam má dojít a odkud kam má jít. A možná, že já v tu chvíli, jak jsem ještě třeba nebyla tak vyzrálá moderátorka, tak jsem třeba ten rozhovor najednou chtěla vést někudy jinudy a jí to nějakým způsobem tak jako vadilo, takže ona poposedávala, aby rychle vlastně mohla ten rozhovor vrátit tam, kde má být. A já jsem se tohle od ní učila, že ten rozhovor někde začíná, přes něco jde a nakonec někde končí a že je dobré to dodržovat, protože když to nedodržujete, tak se prostě v tom celém ztratíte.
3: Já myslím, že to je taky tím třeba, že mě k tomu pomohlo to moje vzdělání, co jsem i měla, tak tam myslím si, že doteďka vlastně z toho čerpám. Ne z těch paragrafů, ale tak z toho nadhledu, který v té škole získáte, tu schopnost se vyjadřovat, zpracovat prostě určitý informace. Navíc jsem taky i pracovala, byla jsem úřednice řadu let, vlastně než jsem potom přešla do televize.
2: Myslím, že téma, které by Stáňa neměla ráda, tak to neexistovalo, protože ona se dokázala bavit opravdu o čemkoliv s nehraným zájmem. Ona se skutečně o všechno zajímala, ať už to byly výroba polštářů, nebo to byla móda, nebo to byly zvířata. Lékařská témata, ta jí hodně bavila a byla trošku hypochondr. Ona vždycky říkala, já už mám pocit, že to všechno mám. Jedině, když se uklidním, je, když se bavíme o prostatě, protože to vím, že se mi netýká. Tak vždycky ty lékařské témata ty jí hodně zajímaly a zvlášť, když třeba se to týkalo něčeho, s čím ona měla nějakou zkušenost, ať už to bylo nějaké nachlazení nebo třeba nějaké dětské nemoci, tak to se vždycky hodně vyptávala a bylo vidět, jak opravdu s takovou vášní a zápalem pro to téma se i v tomhle duchu ptá. A v těch situacích, kdy něčemu úplně nerozuměla, tak se doptávala a snažila se na to přijít a v nějakou chvíli to třeba prostě vzdala, protože pochopila, že to je něco tak jako šíleného, třeba pletení ponožky a vědět, jak tam mám udělat tu patu, že to vlastně tak jako hezky přiznala, zasmála se u toho, řekla, tak tohle už já asi nikdy v životě nepochopím, jak tohle to jako se dává dohromady, ale to bylo právě to kouzlo, kterým ta Stáňa fungovala i přes tu kameru domů do těch domácností všech těch lidí, protože každý z nás zažil, že mu třeba něco nejde. A když to přiznáme, když si z toho trošičku děláme legraci, tak prostě jsme ličtí a to Stáňa vždycky byla.
4: Pletu 7 řad a potom těch 7 oček musím nabrat v této části. No a to nabírám tak, že rozdělím na 3 díly tu upletenou část tady tuto. No a spojuju to tady tím, že to spletu.
5: Tak paní Marie, já teda kývám. Ale já tomu vůbec nerozumím, se no, přiznám.
4: Je to.
5: Já jsem to, z toho jelen. Já bych potřebovala opravdu teda návod, který bych studovala celé Vánoce a možná, že bych tu patu dala, ale teda nevím.
4: Já vás to naučím.
2: Já jsem vnímala, že je také rozhlasová moderátorka, ona má moc hezký hlas, hezky posazený a stejně tak jako skvěle dělala tuhle tu práci tady v televizi, tak úplně stejně to dělala v tom rozhlase. Já jsem ji samozřejmě slyšela a ona prostě jak byla kontaktní, jak dokázala i tu empatii svoji obrovskou přenášet i do toho éteru rozhlasového, tak to je zkrátka dobře obdivuhodné a myslím si, že za to jí lidi měli a mají stále rádi, protože ona, jestli něco byla, tak byla lidská a byla empatická. Zajímala se o ty druhé, někdy bych možná řekla i víc, než sama o sebe.
3: Já musím říct, že mě pořád ještě hodně baví ta moje práce, kterou dělám. I přes to všechno, co se kolem ní mnohdy děje za kotrmelce, tak mě to pořád baví. Já vím, že člověk je vystaven spoustě kritikům, že každý tu jeho práci hlídá pod drobnohledem, poslouchá možná každé vaše slovo, které špatně řeknete. Ale i přesto mě to pořád baví. Baví mě práce v rádiu, pořád mě baví práce v televizi. Prostě já jsem hrozně šťastná, že vlastně to ještě pořád po těch letech můžu dělat.
2: Stáňa opravdu byla duší člověk, který se rád směje a dokáže si dělat legraci sama ze sebe a dokáže prostě být vtipná na správném místě a samozřejmě být i vážná na správném místě. To ona měla obě ty polohy. To nebyl takový ten smíšek, co se směje za každou cenu vždycky, ale ona věděla, kdy to může pustit a kdy naopak je ten čas třeba být seriózní a ptát se prostě vážnějším třeba hlasem.
5: Což je teda vážně malér, když se vám chce kašlat, prostě vám něco skočí do krku a víte, že potřebujete se vykašlat a že se z toho stane takový ten záchvat kašle, který se nedá zvládnout v rámci té červené a rozhovoru s hostem. A mně se tohle to stalo, položila jsem otázku a najednou se tam něco stane v tom krku a stalo a já jsem věděla, že prostě musím jít kašlat. A tak jsem jenom vlastně pomalu vstávala, jenom jsem na toho hosta ukazovala, aby jako pořád mluvil. Zavřela jsem za sebou dveře, šla jsem, kašlala jsem a pořád jsem takhle na něho dělala ještě. A já jsem mu byla tak nesmírně vděčná, že pochopil okamžitě situaci, dokonce si i položil otázku. Protože já jsem to poté, protože to bylo hned na začátku vstupu, tak jsem to prostě poté, já nevím, 30 sekundách nemohla utnout. A on opravdu těch 5 minut dál a já jsem si odkašlala, vykašlala, vrátila se zpátky do studia.
2: A já myslím, že jí oslovovali i takové projekty, které právě byly v tom humorném tónu, jako třeba parodie Karelie King, která byla vlastně pořádaná Českým rozhlasem u příležitosti výročí narození Karla IV. A do toho ona se velmi zapojila.

0: Dobrý den, vítejte u Sama v domě. Nedávno došlo v naší říši k velmi šťastné události, kdy se jeho veličenstvu Karlu IV. A císařovně Anně Svídnické narodil syn Václav. A já jsem moc ráda, že právě císařský pár přijal pozvání do našeho pořadu. Dobrý den, vaše veličenstva.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Ano, vy jste krátce po šesti nedělí. Jaké to bylo?
2: Tak šlo to dobře. Já myslím, Karle, viď, hrad je velký, takže Karel mě vůbec neviděl.
0: Ano, naše divačky určitě všechny vědí, že žena je v šesti nedělí muži odporná a že muž by ji neměl vidět. Karle, vypadáte ovšem s Anou velmi šťastně. To asi nebude jenom vyhýbáním se jí v šesti nedělí. Jaký je váš recept?
1: Pro mě je podstatná duchovní stránka vztahu, že hodně se modlím a Bůh mi dává lásku, kterou pak samozřejmě předávám o manželce. Ano. A vždycky mi i ukázal tu pravou. Proto mi vlastně každý vztah vydržel zatím až do smrti.
0: Ano, té ženy.
3: Na mě to působilo tak, že jsem si představila tady to studio sama doma. Opravdu jsem si představila toho Karla IV. S tou Anou, jak tady sedí v tom studiu a ta Stáně, jak se jich tímhle tím způsobem ptá. Mně to přišlo úplně reálné. Jakože kdyby se to takhle odehrálo, tak já bych řekla jasně, tady musela u toho být Stáně a takhle to bylo, protože ona jí nic nepřekvapilo, tak jako dobře, tak nemáte tady vidět manželku po porodu, protože se vám má vyhýbat, protože je vlastně odporná, jak tam říká Stáně. A ona to takový gustem, jako, protože jsem odporná, tak to je přesně ta rovina, kterou Stáňa milovala, když tam byl ten humor a zároveň taková jako vlastně vážná nota s tím Karlem, že jo, byl to přeci jenom jako císař, tak jako mělo to tu úroveň toho, ale je tam i ten humor.
0: Tak myslím, že to je nádherná tečka za naším pořadem Sama v domě. Vážené dámy, příště přivítáme kněžnu Kunhutu z Jenštejna, která vyznává odvážnou teorii, že z pohlavního styku má mít potěšení i žena. Ano, jak to bylo s tím duchovním vztahem teda?
2: Jak no tak jak, no tak co vám budu povídat, že jo, tak v posteli je Karel prostě Aničko, půh, je
1: tam. Ano, ano, prosím tě, jdeme domů, jdeme domů.
2: Prosím tě, já vám to potom někdy dopovím.
0: A mě to zajímá.

0: během toho, co jsme se rodili do těch moderátorek, z těch žen, které přišly prostě z té ulice někde z domácnosti, tak jsme se museli jako přerodit do té moderátorky a v maskérně. Tam je takový prostor, kde si vlastně můžete sdílet různé věci, i ty osobní, i ty pracovní, a tam jsem se o ní také hodně dozvídala. Stáňu moc bavilo zahradničení. Ona měla chalupu, kam velmi ráda jezdila a kde se realizovala. Já vím, že jeden čas jsme pořád řešili kohouta, protože soused tam někde měl poblíž kurník se slepicemi a s kohoutem a ten kohout strašně brzo ráno kokrhal a ta Stáňa prostě nemohla nějak jako samozřejmě dlouho spát, i když by ráda spala, takže tam byly nějaké dohady s tím sousedem a s tím kohoutem a tak jsme se kolem toho i dost nasmáli, protože ona když to vždycky líčila, tak to bylo v takovém tom humorném duchu. A tu zahradu měla moc ráda a vůbec to místo, tu chalupu jako takovou, a tam myslím, že ona načerpávala sílu, protože každý člověk, který vystupuje na veřejnosti, tak potřebuje potom někde dobíjet baterky a myslím, že právě to dobíjecí místo, tak to byla ta chalupa, kam jezdila s manželem, s dětmi, a tam ona se cítila bezpečně a tam se cítila dobře a tam se cítila jako ve své kůži.
1: A to teda opravdu mě musíte vysvětlit krokem?
2: No ano, to je úžasné. Hrajeme ho na zahradě, právě na chalupě.
1: Já?
2: Tak no, je to hra, jak bych to řekla, no tak jsou to koule, branky, pak jsou to takový ty hole, kterými do toho boucháte, no. Strefujete se do branek a má to určitou taktiku. Nejlepší, když se hrajou dva proti dvou, tak tam se různě dohadují, jak takticky vždycky na toho dalšího. A nejhorší je to hrát s manželem, protože s ním se hádám. Dost často si vyčítáme, že jsme měli zahrát tak nebo jinak, tak trošku někdy už přece jenom si říkáme, že bychom s tím kroketem měli přestat, ale je to úžasná hra, je to fajn.
0: Stáně se to dařilo propojovat práci v Českém rozhlase, v České televizi, moderovat i různé události a zároveň vlastně mít hezkou rodinu. Oni ji skutečně podporovali a podporovali se i navzájem. Já si pamatuju na jeden den otevřených dveří, kdy tam Stáňa se mnou seděla, podepisovali jsme kartičky, byla tam spousta diváků, kteří se přišli podívat do televize české a najednou tam vidím jejího manžela a její dceru, syna, jak přišli a stálo jim to za to tu mámu přijít podpořit i na takovouhle akci, kde třeba vůbec být nemuseli, protože určitě by ji viděli večer, takže by se vlastně nic nestalo, ale jim stálo za to tam zajít a zamávat na ní, ahoj mami, prostě jsme tady. A myslím, že jí to i hodně potěšilo, že byla ráda, že tam za ní přišli. Jednou jsme šli se Stáňou z nějaké akce, kde jsme spolu vystupovali a cestou vlastně ona říkala, víš, já jsem někdy jako unavená z toho, že vlastně neustále musím obhajovat to, že jsem ta moderátorka, že jsem jako dobrá, že nemůžu už teďka zklamat, že ta odpovědnost už je jako velká. A říkala, no přemýšlela jsem i o tom, že bych se vrátila k té právnické profesi, mi tehdy řekla, ale ono už mi to jako moc ujelo, ten vlak, už prostě to nedoženu. Tak to si pamatuju, že jsem si tehdy říkala, že možná až budu v tom jejím věku, protože Stáňa byla starší, než jsem byla já, tak jestli to taky takhle budu mít. A teď zpětně, to už se stalo třeba tak před 15 lety tohleto, tak teď zpětně jí dávám za pravdu, že když je člověk mladý, tak mu to přijde takové jako automatické a když postupně stárne, tak si vlastně uvědomuje všechny ty nároky, které musí splňovat. Možná už má i méně trošku energie, nevím. A ty její slova mi někdy zazní. Čistě, že mi jako zazní v uších. Mě překvapovala jednou svojí takovou rovinou, kterou já tolik nemám a vlastně začátku jsem tomu nerozuměla a teď už víc jí rozumím, s tím, že ona některé věci dokázala přecházet. I když se něco dělo a nebylo to třeba v její prospěch úplně, tak ona to tak nějak jako přešla. Nebyla ani ta, která by se vůči tomu nějak moc vymezovala nebo by to zase někde po straně jako pomlouvala. Prostě ona tak jako to s grácí přešla a vlastně nic neřekla k tomu. A já jsem svýho času, tak jsem byla o něco mladší, tak jsem byla jako že jsem se bránila třeba, něco jsem řekla, takhle to třeba vidím já a snažila jsem se vysvětlovat ty své pohledy. To tolik Stáně nedělala, ale zpětně vidím, že to byla velmi jako dobrá reakce její, protože ona věděla, že se to nějakým způsobem vyřeší a že někdy je lepší vlastně tu věc nechat žít si tím životem a ona si tu cestu najde, nebo ten problém si tu cestu najde, jak se potom vyřeší. Takže z její strany to vlastně bylo velmi takové prozíravé, chytré a já jsem to v té době ještě nevěděla, ale dneska, Stáňo, dneska už to vím.
3: Tak a já trošku ztrácím hlas, tak doufám, že do zítřka úplně neonimím.
4: Něco si musíš namíchat nějaký.
3: Nebo se naučit znakovou řeč do zítřka.
4: A Vincentku, já ti to všechno přinesu.
3: Dobře, každopádně se těšíme. Zítra
4: tak už se neluč, už se šetři. Učím. Mějte se krásně, hezký den a zítra tu budeme obě a Lucka s hlasem.
3: Snad.
0: Je to zajímavé, ale já tady vlastně v tom studiu Stáňu pořád někde čekám, i když už tady je to 4 roky, co odešla, tak někde mám pocit, že stejně tady je. My tady máme spousty jejich fotografií, tady na dveřích má tady 2 fotky a když jdu do studia, tak máme takové schody a na stěně podle těch schodů jsou fotografie a tam je jedna, kde vždycky, když jdu do toho studia, tak se na ní podívám a tak jako na ní mrknu a řeknu ahoj Stáňo. Je to o tom, že ten člověk odešel, ale ta jeho duše, ta jeho esence, tak ta tady stále je a myslím si, že to nemám takhle jenom já sama, ale že je nás tady plno, co vlastně s tou Stáňou nějakým způsobem jsme v kontaktu.

Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém televizní moderátorka Martina Hinková-Vrbová vzpomínala na svou kolegyni Stanislavu Lekešovou. Následovat bude jako obvykle magazín pro fanoušky železnice vlakem Libereckým krajem. Tentokrát bude o historickém motorovém voze přezdívaném Hydra. Společnost Zubačka se totiž postarala o jeho renovaci a znovu uvedení do provozu. Magazín začne hned po písničce.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem rozjíždí svá kola. Zajímat nás bude historický motorový vůz přezdívaný Hydra. Společnost Zubačka se totiž postarala o jeho renovaci. Včetně původního nátěru poprvé v akci mohli milovníci železniční historie vidět na muzejní noci. Skořenová Hydra zamířila do Liberce. Právě tam v prostorách dopravního podniku města se Hydra při křtu dočkala oficiálního uvedení do nostalgického provozu.
2: Ať nás nezlobí a my ji taky zlobit nebudeme.
3: Je to dáma v letech, o 10 let starší než
4: budeme šetřit.
1: Petr Prokeš je jednatelem společnosti Zubačka a může zmínit, proč přezdívka Hydra. Víme, kde a jak vznikla.
5: Tak dá se říct obecně, každý železniční vozidlo má za svůj provoz nějaké přezdívky. Většinou to je na základě toho, že to něco připomíná. Takže Hydra asi pravděpodobně kvůli tomu, že má tento motorový vůz hydrodynamickou převodovku.
1: Mimochodem, kde vůbec Hydra jezdila v pravidelném provozu? Já si pamatuju, že jsem s ní pravidelně jezdil z Prahy do Mladé Boleslavy, pokračoval samozřejmě dál směr Turnov a také pochopitelně na Harachov nebo směrem na Tanwald.
5: Tak jedním z dep, kde byly nasazovány Hydry, bylo právě Praha. Byl to třeba Hradec Králové, Trutnov. Úplně původně po dodání z výroby, tak třeba ten náš motorový vůz byl dodán do Českých Budějovic.
1: Ze kterého roku vlastně tato Hydra pochází? Jaká je ta její minulost?
5: Tento motorový vůz pochází z roku 1969 a právě byl dodán do depa v Českých Budějovicích.
1: Čím je výjimečná Hydra? Dají se popsat a přiblížit její třeba jízdní vlastnosti?
5: Dneska asi jeden z těch ikonických motorových vozů, který teď končí své nasazení do pravidelného provozu. Úplně původně jezdili na rychlících, včetně Vindobony mezi Berlínem, Prahou a Vídní.
1: Ty osobně, jaký máš právě k tomuto motorovému vozu vztah?
5: Tak já si pamatuju z rychlíku Tanwald Praha už od dětství, kdy vlastně jako malý, vím, že co se mi chodil na nádraží, tak už jsem tam viděl rychlík do Prahy právě takhle s Hydrama a jezdil jsem s nima vždycky velice rád, mají stahovatelný okýnka a jsou to pohodlné motorové vozy.
1: A předpokládám, kdyby nebyl ten vztah hřelý, tak asi to vozidlo není u vás v Kořenově.
5: Tak ono je nás více, který máme k tomuto motorovému vozu hřelý vztah, zejména třeba kolega Pavel, tak ten je úplně blázen do těchto motorových vozů, takže je nás rozhodně víc.
1: Přiznám, Petr Prokeš, jedna do společnosti Zubačka za Hydrou, také za ním se znovu vydáme za pár minut v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Historický motorový vůz Hydra je hlavním tématem dnešního pořadu magazínu Vlakem Libereckým krajem. Hostem je také Petr Prokeš, jednatel společnosti Zubačka. Čím vším si vlastně Hydra ve vašem spolku prošla, než bylo možné ji uvést do provozu?
1: My ten motorový vůz máme pronajatý teď velice krátce. Máme ho pronajatý vlastně od nadačního fondu Svět železnice od prosince roku 2025, kdy skončil v pravidelném provozu v hradeckém depu. Za tu dobu jsme udělali několik oprav na tom voze a několik vlastně vzhledových návratů toho motorového vozu do stavu po vyrobení.
0: Taková oprava není určitě rozhodně

0: toho nostalgického právě. Hlavně samozřejmě mám na mysli Zubačku a vás v Kořenově.
1: Je to zejména parta našich strojvedoucích a lidí, kteří se motají kolem vozidel, kteří tomu věnovali hodně volného času. Jmenoval bych určitě třeba Tomáše Dvořáka, který stojí teď za tou opravou toho motoráku.
0: Kde všude bude vidět, kde bude jezdit během muzejní noci, například dvakrát zvládla cestu do Liberce a zpátky do Kořenova, tak kde všude ještě třeba se objeví?
1: Tento motorový vůz bude letos nasazen zejména na vlacích Liberec, Stanwald, Kořenov při akcích Zubačky. Další takové nasazení bude 4. a 5. července a pak při modelářské a borůvkové sobotě na Zubačce.
0: Během té muzejní noci došlo k zajímavému setkání s historickou tramvají, tak kde a čemu tady došlo?
1: Ano, vlastně z dopravního podniku měst Liberce a Jablonce jsme přes Liberecké nádraží dojeli do Proseče, kde jsme se potkali s historickou tramvají.
0: Doplnil jednatel společnosti Zubačka Petr Prokeš, právě na Zubačku se za ním vrátíme. V závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Už za pár minut.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Na první.

0: Zubačka v Kořenově nás bude zajímat v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si s jednatelem společnosti Petrem Prokešem. Tak jaký je zatím letošní rok na Zubačce? Co už jste uspořádali?
1: Sezona na Zubačce je vlastně v plném proudu. Jezdí nám vlastně parní vlaky mezi Kořenem a Harachovem. Od začátku roku jezdí historické motoráčky na Zubačce mezi Tanvaldem a Harachovem. Teď se budou vlastně vracet do provozu i motorové ozubnicové lokomotivy, které měly opět zakázanou jízdu kvůli závadě na ozubnicové výhybce v Dolním Polubném. Takže 6. června pojede poprvé Zubačka

0: po nucené přestávce.
1: Jak dlouhá byla tedy oprava té vyhybky?
0: No, 2 měsíce zhruba.
1: Asi můžeme připomenout, že Zubačka představuje Stanvaldu dokořenová nejstrmější železniční trať v Česku. Je to tak a dokonce je prý kulturní památkou.
0: Je to tak. Ozubnicová trať Stanvald Kořenov Harachov je vlastně nejstrmější jediná ozubnicová trať v České republice a kulturní památkou je od roku 1992.
1: Co návštěvníky Zubačky v letošním roce čeká? Už jsme zmínili to, co bylo, takže vím, že ten kalendář je hodně nabitý.
0: Tak máme po generální opravě motorový vůz M152-0157, který je nasazován v rámci jízdy historického motoráčku. Máme nové přírůstky, ať už je to ta Hydra, která jela při muzejní noci do Liberce. Jako technologické vozidlo máme lokomotivu 714-015, což už dneska je taky řada, která postupně mizí z českých kolejí a chystáme se na návrat provozu důlní železnice na nádraží v Kořenově.
1: Není to jen samotná jízda vlakem, co pravidelně nabízíte, co je možné vidět přímo u vás v Kořenově?
0: V Kořenově je v provozu teda muzeum ozubnicové dráhy ve výpravní budově Kořenovského nádraží. V červenci dojde k obnovení provozu důlní železnice, kde se návštěvníci mohou svést po 250 metrů dlouhém okruhu, kde je umístěn i jeden tunel a bude otevřena výtopna s komentovanými prohlídkami.
1: Přichystáte i tematické jízdy, tak o co se jedná, jaký je o ně zájem?
0: Ano, po nucené přestávce, kdy vlastně loni byla výluka a nemohli jsme jezdit mezi Tanvaldem a Kořenovem, tak se vrací i jízdy s doprovodným programem. V červnu to bude Den dětí, v červenci pak pohádková sobota na Zubačce, v srpnu modelářská a borůvková jízda a v září to pak bude bramborové ukončení sezóny.
1: A v dopravním podniku vidíme spoustu zájemců ty vaše vozy, tak to asi těší, to asi největší odměna pro vás všechny.
0: Určitě jsme velice rádi vždycky, když vidíme rozjářené dětské oči a lidi, kterým se vlastně líbí to, co děláme a přijdou se s námi svíst.
1: Takový byl dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech další pořadu vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Církev dnes při svatozdislavské pouti v Jablonném v Podištědí naposled vystavuje lebku svaté Zdislavy. Nechce riskovat další krádež. V Turnově se konají tradiční staročeské řemeslné trhy. Mezi Kamenickým Šenovem a Českou Kamenicí jezdí historické vlaky a v průběhu odpoledne se zmenší oblačnost a lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Sobotní polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podištědí. Lidé si ji dnes zároveň můžou naposledy prohlédnout. Relikvii světice v polovině května ukradl 35-letý muž a zelil ji do betonu. Restaurátoři ale lebku zachránili. Přímo v Jablonné máme reportérku Johanu Tománkovou.
3: Lebku si budou moct lidé prohlédnout pod dohledem policie jen do dnešního večera. Církev ještě napevno nerozhodla, kam relikvii uloží. Nechce ale riskovat další krádež. Zatím bude uložená v trezoru. Pod bazilikou je krypta svaté Zdislavy s jejími ostatky, nejsou tam ale dobré podmínky, je po obnově velmi křehká. Konečné rozhodnutí budou mít restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Turnov o víkendu hostí přehlídku lidových řemesel, zvyků, pochutin a výrobků. Hlavní program staročeských řemeslnických trhů je v městském parku poblíž letního kina. Staročeské trhy v Turnově navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle radnice by měly parkovat na záchytných parkovištích, říká mluvčí města Marcela Jandová.
4: Na Lukách, kde je všeobecně záchytné parkoviště pro Turnov, také v areálu Maškovy zahrady a upozorňujeme řidiče, že obytná oblast nad ulicí Skálova bude uzavřena pro dopravu, budou tam zákazové značky.
2: Příznivci železnice si o víkendu připomínají 140. výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy jezdí historické vlaky. Pořadatelé taky představí novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka od roku 1886 do současnosti. Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovenském Mariboru. Porota udělila taky dvě zvláštní uznání. Ta putovala k autorům z Francie a Černé hory. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera.
1: Počasí.
2: A místy ještě velká oblačnost, jinak bude oblačno až polojasno a přeháňky se přidají jen ojedinělé, výjimečně i bouřky. K večeru čekejme ubývání oblačnosti i srážek. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Vítr fouká mírný severozápadní, v přeháňkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Udox na Českolipsku ve směru na Provodín srazilo osobní auto lesní zvěř. Na místě jsou všechny složky záchranného systému, zdržíte se tam.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Slyšeli jste zprávy, které připravila Hlída Jiroutová a bude je připravovat až do dnešního večera. Teď už jsou 4 minuty po 12. hodině, což ve vysílání Českého rozhlasu Liberec znamená jediné. Písničky na přání. Až do 13. hodiny budeme hrát podle vás, takže nám můžete psát, SMSkovat, mailovat a nebo volat. Konkrétní telefonní čísla a všechny tři způsoby ještě zopakujeme za malou chvíli. Teď už vám popřeji příjemnou náladu, hezký poslech. Vězte, že dnešními písničkami na přání, stejně jako zbytkem toho odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec, vás budu provázet já, tedy Miroslav Holubec.

Tohle byla kapela Kabát a jejich Bára, jinak úvodní písnička dnešních poledních písniček na přání. Slíbil jsem vám tři kontakty, tady jsou. Písničku na přání si můžete objednat buď SMS-kou, je třeba napsat do svého telefonu Zahrajte Liberec, potom Mezeru, potom váš text, který by měl určitě obsahovat název písně a pokud možno jméno interpreta, protože jednu píseň může zpívat více lidí. No a takto upravenou SMS-ku pošlete na číslo 90 011 04. Dalším způsobem, jak si nechat zahrát, je poslat nám e-mail, a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a třetí možností je vytočit telefonní číslo 22 155 37 22. Když budete mít štěstí, dovoláte se přímo sem k nám do studia a můžete svou písničku, své písničkové přání i nějak okomentovat. Takže volejte, pište, SMSkujte a zatím si poslechneme Ivetu Bartošovou.

0: Iveta Bartošová na úvod, vlastně takový druhý úvod, už to byla druhá písnička dnešních písniček na přání, ale ta první na přání přijde právě teď. Máme tu první volající, kterou zdravím a vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné poledne.
1: Děkuju, Míro, taky přeju pěkný poledne vám všem. A chci vám všem, Míro, poděkovat vašim všem kolegům. Bylo to skvělý v tom cirkuse ve čtvrtek. V nám se to strašně líbilo. Měla jsem s sebou praneteř 3letou a my s tou mojí sofinkou praneteři jsme políbili Lachtana, protože jsme mu dali rybičko, tak za to jsme dostali pusinku.
0: Tak já jenom dodám, že vy jste vyhrála vlastně s námi lístek do cirkusu, takže o tom mluvíte a už to máte za sebou a užila jste si to. No, přemýšleli jsme, kterou písničku o zvířátkách zařadit do písniček na přání, tak nakonec jsme se dohodli na té, no, možná nejznámější, asi vidíte.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: A chci poslat to všem, co se necháme hrát. No, jsme velikánská rozhlasová parta, takže to všem poslouchají všude a necháme nám taky hrát. Jako paní Eva říká, že už nebude jmenovat, protože nás už je hromadu, ale hlavně Anice Básničce, aby byla zdravá pořád, a jemu mužovi Heinrichovi. A bylo by to i pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a i vám, Míro, jako vám všem poděkování, že to bylo skvělý. Aby se nám taky líp pracovalo, i tancovalo a zpívalo.
0: Tak já pustím písničku a jdu tancovat, vy se mějte moc hezky, no a zase nám brzy zavolejte, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Tak písnička a interpret, které asi ani nemusím představovat, jenom tak pro forma, samozřejmě Jaromír Nohavica a Tři čuníci. No a teď tu máme další telefonát, další telefonické přání a další volající. Já vás vítám, pěkné poledne.
1: No, dobré poledne, já vás tam taky zdravím a všechny posluchače. A pane Holubec, chtěla bych vás poprosit o písničku od Jitky Molavcový, Teď hádej. A bylo by to tak, jako, že pěkně a pro dobrou náladu. Trochu nám to studchlo, ale je vítr, takže paráda.
0: Mm-hmm. Dobře, tak věřím, že tohle písničkou jste i mně udělala radost, taky už jsem ji dlouho neslyšel. Takže nám zase brzy zavolejte, zatím se mějte hezky, pěkné odpoledne a pěkný poslech Rozhlasu Liberec.
1: Děkuju moc krát. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak písnička If Not For You mimochodem má velmi zajímavou historii. V roce 1970 ji napsal Bob Dylan, nahrál ji ve studiu spolu s kamarádem Georgem Harrisonem, který zrovna opustil Beatles. George Harrison ji ještě ten samý rok sám nahrál a vydal a jenom o rok později ji naspívala i Olivia Newton-John a tuhle verzi jsme právě teď slyšeli. Tak to bylo krátce o té písničce. A teď co o té následující? Máme tady dalšího volajícího, kterého vítám. Přeji teď už asi pěkné odpoledne. Halo, halo, dobré slyšíme se?
1: Slyšíme, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, vítám pana Zdenka ve vysílání. Tak co budeme hrát a hlavně komu to pošleme?
1: Já bych chtěl moji vnuce Dominice, no, za výbornou zkoušku na doktorát práv. A pak vyšlo i to, že za týden porodila.
0: Takže dvě oslavy na jednom, dvě oslavy v jednom týdnu, tak to už chce nějakou pořádnou písničku, pořádné přání. Vy jste vybral Abu, těžko sáhnout výš. A bude to, ano, bude to Chiquitita. Takže já se připojuji samozřejmě ke gratulantům. Vy jste se přiznal, že už jste pradědeček, takže i vám gratuluji. No a...
1: Je to hrůza.
0: No je to štěstí, je to štěstí.
1: No, tak, babička ta brečí.
0: Tak rozhodně přejeme hodně zdraví pravnoučkovi, hodně zdraví i mamince samozřejmě a hodně zdraví i vám.
1: Jsou zdraví, oba dva.
0: Tak to je dobře. Tak jo, tak přejeme příjemné oslavy, mějte se moc hezky, no a zase nám při nějaké podobné slavnostní příležitosti zavolejte. A nebo jen tak, když budete chtít prostě nechat zahrát nějakou pěknou písničku.
1: Pane Míro, děkuju moc.
0: Mějte se moc hezky a zase brzy naslyšenou.
1: I taky, naschle, děkuju.

Tak to byla kapela ABBA a jejich Chiquitita, jinak také písnička, která putovala jednak tedy za odměnu ke, abych tak řekl, spáchání doktorátu a hlavně k narození pravnoučka. Poslal ji náš posluchač pan Zdeněk. No a vy, naši pravidelní posluchači, si možná už říkáte, no máme téměř tři minuty po půl jedné a ještě jsme neslyšeli nic od paní Sylvie. No tak já to všechno napravím. Paní Sylvie, naše dobrovolná hudební dramaturgině, nám samozřejmě napsala i dnes, píše nám hezkou sobotu 30. května. Používám hudební platformu Spotify jako sociální síť. Umělec, který mě nejvíc spojuje s mými přáteli na Spotify, je Lady Gaga. U mě od ní nejvíc bodují tyto tři skladby. Jednak Hold My Hand, dále pak spolu s Bradley Cooperem Shallow a také Million Reasons. Vyberte si. Ferdinandum k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně mého bratrance Václava Weinlicha z Červené Vody, vám do rádia a všem posluchačům posílá Sylvie z Prahy. Takže my děkujeme samozřejmě paní Sylvii. No a s tím rozhodováním, tak já jsem známý filmový fanda, takže já se vyberu určitě nějakou filmovou písničku, buď by to tedy mohla být Shallow s Bradley Cooperem z filmu Zrodila se hvězda, a nebo a tu hrajeme méně Hold My Hand, která zazněla v závěrečných titulcích filmu Top Gun Maverick. Takže nakonec to vyhrál ten první tip. Lady Gaga Hold My Hand posílá paní Sylvie z Prahy.

0: plně to vidím, západ slunce a Maverick, tedy Tom Cruise spolu se svou starou láskou Jennifer Connelly odlétají v historickém dvojplošníku směrem do slunce. Takhle končil Top Gun Maverick a my jsme teď slyšeli písničku od paní Sylvie, Lady Gaga a Hold My Hand. A už tu máme další telefonát a další volající. Pěkné odpoledne.
1: Pěkný odpoledne, pane Míro, trešárka z Liberce. Takže, jak říkala paní Jeruška, jsme strašně velká rozhlasová rodina. Ale písnička dneska bude pro kamarádku Zuzku do Prosvědče pod Ještědem, která včera měla narozeniny. Chci teda pozdravit ještě dráčky do České Lípy a Marušku do Děčína a prostě úplně všem, co si dáváme hrát. I vám, ať to uteče v práci mě taky, protože i když bylo avizované, že galerie bude zavřená, tak už je otevřená částečně. Sice jenom ty placené výstavy, ale je. Mm-hmm. Že bych chtěla tímto pozvat všechny do galerie. A všem přeju hezký zbytek víkendu. I vám.
0: Tak já musím říct, že mě dnešní směna zatím probíhá velmi příjemně i díky vám, paní Šárko, a písničce, kterou jste vybrala. Mějte se hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl velký francouzský klasik Gilbert Bécaud, muž a teď nevím kolika, jestli 10 000 voltů nebo ještě víc, no zkrátka dobře, to zpěvák, který měl vystupování u nás v Československu velmi rád a především Lucernu, protože tam byli ty diváci všude kolem něj a on mezi nima pobíhal z jedné strany na druhou, no zkrátka energii nabitý. Pojďme k dalšímu našemu dnešnímu přání, k další volající, kterou vítám, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne i vám. Je tady posluchačka Eva Sturnová, já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písnička bude pro paní Boženku do Liberce, pro paní Šárku do Liberce, pro paní Jarušku do Frýdlantu, pro paní Jarušku do Rychnova, pro pana Vlastimila. No prostě je nás hodně všem, kterým si necháváme zahrát a i vám a pro radost. A děkuji.
0: My taky děkujeme, mějte se hezky a zase nám brzy zavolejte. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Tak to byly Kamelie, poslední dnešní písničkové přání na Českém rozhlase Liberec. Nám zbývají dvě písničky dokonce, no a tu první bych chtěl určitě věnovat velké dámě české písničky. V úterý 26. nás opustila kočka ze Záběhlic. Tak to ti všichni říkali zpěvačce Věře Nerušilové, která asi nejvíc se proslavila právě touhle písničkou z filmu Smrt černého krále, kde ji zpívala v jedové chýši, no možná ani ne v jedové chýši, ale teď si uvědomuji, že to bylo na takové té v té vesnické hospudce pod širým nebem, jestli si dobře pamatuji. No zkrátka a dobře, tahle zpěvačka s neuvěřitelným hlasem, ona prý vládla kontraaltem, tak naspívala více písniček, dokonce i více filmových, a tu, která zazněla ve Fešáku Hubertovi, jmenuje se Patrola, si právě teď poslechneme. Věra Nerušilová a Patrola z Fešáka Huberta.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec zvýší nájemné v městských bytech. V Libereckém kraji se poprvé otevřela některá koupaliště. V areálu Vrchlabské nemocnice začala stavba nového pavilonu za 500 000 000 Kč. A v průběhu odpoledne se zmenší oblačnost a lokálně zaprší. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné. Cena stoupne o loňskou inflaci, tedy o 2,5%. Lidé se tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. Město jich má aktuálně přes 1000. Většina je určena pro sociální bydlení. Nájemné je tam zhruba o 2/3 nižší než v běžně nabízených bytech na trhu, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Tržní nájemné v Liberci se pohybuje zhruba 250 korun až 300 korun za metr čtvereční. V městských bytech se pohybujeme od nějakých 84 korun do 120 korun.
2: 11. sezónu dnes zahájilo koupaliště v areálu Maškova zahrada v Turnově. Nerezové bazény s ohřevem vody jsou po opravě a revizi stejně jako tobogány a skluzavky. Koupaliště bude otevřené do 19 hodin. Sezóna dnes začíná také například na koupališti v Dubici u České Lípy a v Tanvaldu na Jablonecku. Lidé se v kraji můžou jít vykoupat třeba také na lesní koupaliště v Liberci nebo na koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Lidé se zítra můžou zapojit do bábovkové výzvy. Sdíleným bábovky upečené, namalované nebo uplácené z písku pomůžou zviditelnit téma náhradní rodinné péče. Takzvaný bábovkový den uzavírá osvětovou kampaň Dík náhradním rodinám. Současnou situaci pěstounství přibližuje Dana Kozderková z oddělení sociální ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje.
4: Dlouhodobě, ať už v Libereckém kraji nebo v celé republice, máme stále nedostatek pěstounů, stále je velké množství dětí, které potřebují být v náhradní rodině. Přibližně v Libereckém kraji máme asi 50 pěstounů na přechodnou dobu, potřebujeme stále další zájemce.
2: V nemocnici ve Vrchlabí začala stavba nového pavilonu, jednodenní péče a ortopedického oddělení. Jeho součástí budou i 4 moderní operační sály. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty se otevře na začátku roku 2027. Celkové náklady dosáhnou 500 000 000 Kč.
1: Počasí.
2: A místy je v Libereckém kraji ještě velká oblačnost, jinak bude oblačno až polojasno a přeháňky se přidají jen ojedinělé výjimečně i bouřky. K večeru čekejme ubývání oblačnosti i srážek. Teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví mezi 18 až 21 stupni. Vítr fouká mírný severozápadní, v přeháňkách přechodně zesílí a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a bio je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A pozor se, aktuálně dávejte na olej na vozovce, ten máme hlášen v ulici Bedřicha Egrmana v Novém Boru. Na místě jsou hasiči, doporučujeme zpomalit. Tak kvůli práce na silnici druhé třídy ve Svojkově na Českolipsku jsou zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme, začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne. A není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled a už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády, pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože tamhle ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů. Pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetí hor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. A kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů se šup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsty se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o Ptáme se za A. Přívoz Vyšehrad nebo za B. Přívoz Sedlec Zámky. Tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché. Odpovídání na soutěž je spoplatněna částkou 4 koruny. Službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je léto už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, sirotčinec, starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z támhleté klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma, přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tak jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.

0: Největší práce od Váchala, uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
1: Josef Váchal tady pobýval?
0: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
1: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
0: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly něco společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady Josef Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, který mu se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
1: Poslední Váchalovský sál je věnován volné grafice a cyklům. Na stropě je opět dílo současného umělce Jiřího Surůvky.
0: Tato práce byla připravena pro Bienále v Benátkách, ale slovenská strana to odmítla, takže nakonec skončila tady.
1: Zámek Týnec je ideálním typem na výlet, který propojuje historii, současné umění i příběh záchrany památky.
0: Co jsem slyšel, je to jediné místo, kde se projevuje takováto symbioza moderního současného umění s památkou.
2: Říká majitel zámku v Týnci u Klatov a zároveň vášnivý sběratel umění Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

A je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B. Jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy. A tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti, najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži. No poslechnete si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech. Třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Oty Klempíře. Turistický autobus Neštět během léta posílí další spoje. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku a v neděli bude přibývat oblačnost, později místy zaprší a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Oto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
2: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem, půjdou z rozpočtu.
0: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Už třetí sezónu zahájil turistický autobus z Liberce na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Podle jednatele krajské společnosti Koryt LK Oty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě posílená. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celé odpoledne. Oznámil to vedoucí provozu společnosti Janová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. A podle dat z měřící stanice poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech kolem 90 km za hodinu. Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje oslavy letošního 250. výročí od zprovoznění první sklářské pece v osadě Kristianov v Jizerských horách. Sklářskou tradici tam založila rodina Rýdlů. Jejíž historii připomíná expozice v Liščí boudě. K výročí bude od června kristianovská expozice upravena, říká ředitelka muzea Milada Valečková.
3: Připravujeme nový doprovodný program pro děti ve formě komiksu o historii sklářské osady na Kristiánově spojené s nějakými úkoly. Je to ve spolupráci se zdejší vyšší odbornou školou a ty oslavy vyvrcholí sklářskou slavností, která bude první sobota v září. Sport.
0: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15 hodin 20 minut bude Švýcarsko hrát s Norskem a ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Počasí. Zítra ráno a dopoledne čekejme většinou polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat, během odpoledne a večera se postupně místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A silnice třetí třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřená, složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 14. hodině, na vlnách Českého rozhlasu Liberec začíná pohodové odpoledne. Co nás během něj čeká? Krátce po čtvrt zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a zeptáme se, jak to bude s tím deštěm a s těmi bouřkami. S Martinem Písaříkem se podíváme na vznik lázeňství u nás, no a koncem hodiny dáme slovo dětem. Úvod dnešního pohodového odpoledne ale věnujeme tématu, které u nás v posledních dnech a týdnech patřilo k nejsledovanějším. Do baziliky svatého Vavřince v Jablonném v Podještědí se dnes vrátila lebka svaté Zdislavy, kterou před necelými 3 týdny ukradl 35-letý muž. Více se rozvíte už za chvíli, tak hezký poslech a pohodové odpoledne.

0: Další z písniček, které určitě rozhodně nestárnou. Petr Spálený, Trápím se, trápím. No a teď tu máme téma, které poslední dobou hýbalo nejen regionálními, ale všemi celostátními médii. Dnes tu tedy máme šťastný konec. Do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí se dnes vrátila lebka svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii pachatel odcizil před 18 dny z bočního oltáře. Policistům se ji ale podařilo vypátrat a vrátit církvi. Na místě je teď reportérka Kateřina Kučerová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Odkrytou lebku svaté Zdislavy přinesli dva restaurátoři do baziliky během slavnostní poutní mše krátce před polednem. Za zvuku litaní předali pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, který ji podzvedl na hlavu a následně ji položil na hlavní oltář. Chrám byl zaplněný věřícími i poutníky. Další lidé v uličkách stáli mezi lavicemi, mnozí také venku. Většina návštěvníků přijala právě proto, že jde o poslední příležitost vidět relikvii veřejně vystavenou. Na místě byli také kriminalisté, kteří se podíleli na jejím vypátrání. Těm následně arcibiskup Přibyl předal čestné vyznamenání za jejich zásluhy. Lebka bude na oltáři vystavena do večerních hodin. Poté ji restaurátoři uloží do trezoru a budou ji kontrolovat, jestli dobře schne, jestli se na ní nedělají prasklinky a následně se rozhodnou, kam ji uloží.
0: A ještě připomeneš nám, co se s relikví vlastně stalo?
1: Lebku svaté Zdislavy před 18 dny ukradl 35-letý pachatel krátce před začátkem mše. Aby se k relikvii dostal, rozbil skleněnou schránku na bočním oltáři. Podle policie s jejím vystavováním nesouhlasil. Lebku proto odnesl, zalil do betonu a chtěl jí sám pohřbít. Kriminalisté relikvii po několika dnech vypátrali a zajistili. Dnes se tak po pečlivém ošetření restaurátory mohla naposledy ukázat veřejnosti.
0: Z Jablonného v Podještědí přímo od baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy se nám přihlásila reportérka Kateřina Kučerová. Kateřino, díky a hezký den.
1: Hezký den.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zasažen.
1: Počasí.
2: Přesně tak, pojďme se podívat, jak bude dnes, jak bude zítra, případně v dalších dnech. My už máme na telefonu Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem a samozřejmě zdravím meteorologa Jana Hrubého. Pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Takže otázka je jasná, slibovali jste nám tedy v úvozovkách nějaké přehánky, případně bouřky. U nás ráno lehce zapršelo, ale jenom tak na půl minutky, aby vám dalo počasí za pravdu. Můžeme čekat ještě nějaké přehánky během dneška?
3: Tak během dneška už dá se říci, téměř žádné srážky nečekáme, spíše by už mělo zůstat na obloze zmenšená oblačnost a ta by měla ještě během večera začít ubývat.
2: Mm-hmm. V noci zůstane zataženo nebo se nějak vyjasní?
3: Tak v noci očekáváme, že by mělo být polojasno i skoro jasno a žádné srážky v noci neočekáváme a ty nejnižší ranní teploty očekáváme od 12 do 9 stupňů Celsia a ještě se nám uklidní i vítr, ale ten se začne uklidňovat už večer.
2: Takže celkem příznivé počasí. Co takový nedělní výlet? Deštníky nebo pláštěnky sebou a nebo to ještě stihneme za sluníčka?
3: Tak vypadá to, že ráno a dopoledne by ještě mělo být hezky a to zmenšená oblačnost, ale kolem oběda odhadem by měla začít přibývat oblačnost a během odpoledne a večera se mohou objevit přehánky a vyloučeny nejsou i bouřky. Zatím to vypadá dle aktuálních výstupů modelů, že by v Libereckém kraji bouřky neměly být silné, ale případnou výstrahu budeme ještě zítra upřesňovat a teploty zítra od 24 až do 27 stupňů Celsia.
2: Takže jako na každý správný výlet, kraťasy určitě, ale určitě také přibalit nějakou pláštěnku, protože počasí se může měnit. Když nakoukneme do toho příštího týdne, jakým počasím bude začínat?
3: Tak vypadá to, že pondělí očekáváme, že bude hodně srážek, a to déšť nebo přehánky, ale odpoledne a večer by srážky měly ubývat a spolu s tím i oblačnost a trochu se nám ochladí, a to na 17 až 21 stupňů Celsia.
2: No, abych to shrnul, je dobře, že nebudou nějaká úděsná vedra, je dobře, že občas padne pár kapek, já myslím, že si to příroda i my zasloužíme. Jan Hrubý nám přinesl předpověď na nejbližší hodiny a dny, my samozřejmě moc děkujeme a budeme se těšit zase někdy brzy naslyšenou. Hezké odpoledne.
3: Naschledanou.
2: Tak to byla předpověď počasí za malou chvíli. Už se vydáme za informacemi o vzniku lázeňství u nás. Tak pokud chcete vědět víc, poslouchejte i nadále pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec.

0: Hana Zagorová, sliby, chyby, sliboval jsem vám lázně a co jsem slíbil, to také plním. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se budeme věnovat právě vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem? To nám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vy tuhle písničku možná znáte s textem Mám nový vůz barvy trávy, jaký kdysi přespívala Helena Vondráčková. Tohle byl tady originál, no a blíží se čas, kdy dostanou slovo v našem vysílání děti. Nedávno jsme se předškoláků ptali, jestli vědí, co dělá takový novinář. Redaktorka Tereza Beránková se dětí zeptala i na další profesi, tak si to poslechněte.
1: Víte, kdo to je historik?
2: Je horor.
3: Horor, který se může natáčet.
4: Může to být film moc strašidelný, že se tam straší v kačence domů.
5: Strašidelný video.
6: Nám se mohlo něco stát, že to nějaká obloha mohla nějak svítit hrozně a to nějaký lidi mohli uteknout. A někdo tam přišel nějaký trh a mohlo to takhle to. Je tu šipku vyslat oranžovou, aby ty lidi umřeli.
7: Když přes 100 lety, tak mohli na ně zamířit blesk.
8: Můžou letět v letadle a být tam hrozná zima a může to letadlo zmrznout a oni umřít.
1: A co historik dělá?
9: To je takový pan, který se zajímá o věci přes 100 lety a taky třeba o dinosaury, o třeba co mají v muzeu, o diamanty a tak.
10: Nebo o nějaký větvičky a nebo o nějaký strom, aby byly v pořádku a aby se nic nestalo.
11: To třeba doufá, by se neválčilo.
12: To je, že pán se zajímá o hodně, hodně staré věci.
1: A o jaké věci?
12: Ty tady takhle žili dávno.
1: A kdy dávno?
12: Když jsme ještě neexistovali.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hlucovým spíších najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Lebka svaté Zdislavy bude dnes naposledy vystavena pro veřejnost. Opera Figarova svatba se po 32 letech vrátila do repertoáru divadla FX Šaldy v Liberci. V Evropě je přebytek brambor, pěstitelé v Česku proto zmenšují svá pole. A zítra čekejme přibývání oblačnosti, místy zaprší a teploty budou mezi 24 až 27 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Veřejnost dnes může naposledy vidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy z Lemberka během slavnostní poutě. Vystavené v bazilice v Jablonném v Podištědí za dohledu policie. Lebku nedávno ukradl muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Podle pražského arcibiskupa a administrátora doměřické diecéze Stanislava Přibyla lebku světice po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do Zdislavy na hrobu.
4: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne. Je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne. Tak až nám restaurátoři řeknou, že to je bezpečné, tak tehdy tam bude uložena.
3: Turnov hostí přehlídku lidových řemesel, zvyků, pochutin a výrobků. Hlavní program staročeských řemeslnických trhů je v městském parku poblíž letního kina. Staročeské trhy v Turnově navštěvují každoročně tisíce lidí. Podle radnice by měli lidé parkovat na záchytných parkovištích, například na Lukách nebo v Maškově zahradě. Návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci můžou dnes vidět druhou premiéru opery Figarova svatba. Dílo Wolfganga Amadea Mozarta vzniklo v roce 1786. V Liberci ho naposledy uvedli před 32 lety. Příběh představuje sluhu Figara a jeho snoubenku Zuzanku. Mezi ně se vmísí hrabě, který chce Zuzanku Figarovi přebrat, říká režisérka Kateřina Dušková.
5: My jsme začali tím tématem zneužití moci, které je tam jako explicitně řešené. Postupem času získávalo na váze téma ženské solidarity, které já vnímám jako velmi silné. A třetí pilíř je láska, která je řešením. Jak jsme se blížili k premiéře, třetí pilíř získával na síle.
3: Další reprízy budou 9. a 16. června. V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to bramborářský svaz tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
2: Počasí.
3: A v neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat, během odpoledne a večera se postupně místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty přes den vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po ránu a večer většinou mírně nepříznivé, během dne očekáváme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A na silnici 592 v Křižanech na Liberecku ve směru na Druscov havaroval motocyklista. V úseku se pohybuje větší množství lidí, proto tam projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Další zprávy. Lídy Routové zahájily druhou polovinu dnešního pohodového odpoledne. V ní se s Markem Řeháčkem vydáme na Kozákovskou drábovnu. Pobaví nás Milan Pitkin a na další českou filmovou stopu nás upozorní Jan Křemen. A čím začínáme? Před 20 lety se u nás začal slavit Evropský svátek sousedů. Letošní kulaté výročí si připomeneme návštěvu Harteckého parku ve Vrchlabí už za malou chvíli. Tak zůstaňte s námi a dobře se bavte s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zatímco Valdemar Matuška vsadil na pár tónů, ve Vrchlabí v Podkrkonoší se sázelo něco jiného. Hartecký park ve Vrchlabí se v posledních slunečných dnech proměnil v jednu velkou rozkvetlou zahradu. Nová výsadba je dílem zdejší sousedské komunity, která o park v místní části Vrchlabí v Podhůří pečuje. A tak si díky práci, kterou společně odvedli na jaře, mohou květnový Evropský den sousedů společně oslavit mezi pestrobarvými květinami.
1: Tak, kam přijdou kerikypty? Máme tady úplně celý zahradnictví. Bednu, která je narvaná bledulkovejma cibulema. A bledule, tamhle teče vápenický potok a půjdou na břeh toho potoka pod stromy. Tady ten kyblík, ty tulipány a ty narcisy, ty zůstanou kolem tohohle centrálního růžového kaštanu. Pivoňku můžeme dát kamkoliv, kde je světlo. A pak jsou tady jahody a ty by byly tamhle před tou zítkou. Tak moc děkujeme okrašlovacímu spolku, že na nás myslel a vyrejpal nám u bývalý Valtrovky takový kvanta kytek pro Hartecký park. A moc děkuju všem, kdo jste dorazili a budete tady sázet. Tak jdem na to.
2: Koordinátoři nedělního dopoledne Jakub Kašpar a Zdena Flousková.
3: Víš, jak tam je kámen pod tím.
4: Jak byli venku.
2: Zdeno, kam přijdou poměnky?
5: Ano. Někam, kde je vlhčeji a slunečno. A konvalinky, no to bude vůně.
6: Konvalinky se rozrostou, dáme to sem a budeme se těšit. Prostě park se proměňuje takovou krásnou zahradu, otevřenou pro všechny.
7: Já jsem Petra Hartmanová ze spolku Pro Hartu. My jsme takový spolek sousedů v městské části Vrchlabí z Podhůří Harta a snažíme se poznávat třeba i historii Harty. Máme i hartecké putování známé. A právě tady máme Lukáše Neklana, našeho arboristu, našeho souseda místního, který nám pomáhá i s údržbou stromů.
2: A jdeme se zhoupnout?
7: Určitě. Budeme instalovat i dvě houpačky na mohutný strom.
8: Je to javor, klen, až tady horský, no a dokonce má tak větve vyrostlý, že na to jdou ty houpačky úplně sami, takže budeme mít houpačkovník. Park se neustále vylepšuje, je hezčí, hezčí a prostě je to radost.
2: Houpačky z hor jsou váš projekt.
8: Ano.
2: Unesli by mě.
8: My na to věšíme většinou 3 až 4 lidi. Máme takzvanou zátěžovou zkoušku, takže to vždycky otestujeme. Jsou jak u chalup, tak pro ty lidi, co jdou kolem a prostě na ně narazej třeba, mají z ní radost.
2: Je to takový dobrý mírník toho horského výletu a nejenom pro ty nejmenší a pro jejich den dětí, který je za dveřmi, ale pro celé prázdniny a některé houpačky. Už jsou i na mapách. Z Vrchlabí Podhůří zvaného Harta, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
9: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený, léto 95. No, být to na mě, já bych ještě 10 let ubral, ale nechme to být. Máme 15 hodin, 21 a půl minuty. Nejvyšší čas na putování Libereckým krajem. Naše cestovatelé Marek Řeháček a Jaroslav Hoření dnes zakončí putování, které začalo na vrcholu Kozákova a pokračovalo radostnou studánkou návštěvou Kozákovské drábovny.
1: No, už zase stoupáme.
2: Tentokrát po uměle vytesaných schůdcích v Pískovci, už jsme v tom nižším patře Kozákova. Opustili jsme tu část, kde jsou vyvřeliny a drahokamy, no poldrahokamy. A jsme v té pískovcové části na jižní straně hory a pomalu přicházíme do místa, které se nazývá Drábovna. Ty, protože s Honzou prostředníkem natáčíš občas nějaké ty archeologické výpravy po Českém ráji,
1: tak jsme tu.
2: Určitě víš, a určitě jste tady byli, ale určitě víš, že těch dráboven je v Českém ráji více. Mm-hmm. Máme ještě Maloskalskou, drábovna je to Kozákovská, samozřejmě Drábské světničky.
1: Těch drábů jsme tady museli mít.
2: Popravdě řečeno, nikdo pořádně jako neví, nebo jak úplně popsat vznik těch jednotlivých prostor. Jsou to obvykle prostory vytesané ve skalách, které podle různých pověstí tady vytesali tu drábové, tu nějací hlídači, kteří vlastně obvykle měli strážit zemské stezky, které Českým rájem procházely.
1: I tady vlastně vedla, i kolem té malé skály.
2: Přesně. Asi to bude ten nejpravděpodobnější důvod vzniku, že ve středověku to sloužilo jako ukryt nebo taková malá pevnůstka pro strážce těch obchodních stezek. Později samozřejmě druhotně se zde usidlili různé nekalé živly, různí lupiči, loupežníci a romantické 19. století samozřejmě to celé završilo řadou těch různých pověstí, které se o těch místech vyprávějí. A potom samozřejmě přišli trampové, takže i tato drábovna slouží, nebo sloužila spíše, protože to trampské hnutí, bohužel i v Českém ráji už tak jako pomalu se vytrácí, tak sloužila jako to nocležiště, takže můžeme se podívat dovnitř.
1: Tak jo, tak tam vlezem.
2: Na hlavu a už vstupujeme do vydrápané prostory. Tak, dobrý. Jo, tady máme hezky okénko, je vidět.
1: Dolů bylo vidět přeci.
2: Strážili tu stezku, no určitě to muselo být vykácené. Jinak z té drábovny ze zhora je také samozřejmě trošičku hezký výhled.
1: Tak se tam půjdeme podívat. A jsme na vršku té Kozákovské drábovny.
2: Jak jsem sliboval, je tady výhled opět k jihu. Ale co, když se otočíš, tak je zde i výhled k vrcholu Kozákova, kde nad Bukovo smrkovým lesem vyčuhuje poměrně nová z 90. let vyhlídková věž, klasická rozhledna. Ona sice primárně slouží ta věž jako
1: vysílač
2: pro vojsko, policii, hasiče, ale vlastně tam i vyhlídková plošina, takže určitě doporučuji. Budeme se vracet zpátky na Kozákov, tak zakončíte náš výlet výstupem na rozhlednu. Přestože ten výhled je i bez rozhledny nádherný, tak zní ještě hezčí.
0: No já ještě dodám, že v příštím putování Libereckým krajem za týden se už přesuneme do Podještědí, ale pro ten dnešní díl stále platí, že
3: také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku. Vzpomínám, že když v roce 1986 Mexiko pořádalo mistrovství světa ve fotbale, Michal Tučný tenkrát zpíval, pokud si dobře pamatuji, všichni jsou už v Mexiku, mně je to jedno, já tam nebudu. Ano, Československo se tenkrát na mistrovství neprobojovalo. No, letos je to všechno jinak, nebo tentokrát, tedy abych řekl, samozřejmě to byl vtip, nicméně když už jsme u těch vtipů, zeptám se, chcete originál od Rembrandta za 5 000 korun? No samozřejmě máme, jistě, pokud chcete. Tohle byl samozřejmě taky vtip a za chvilku ho, stejně jako 3 další, uslyšíte v podání jednoho našeho známého komika. Schválně si všimněte, že zazní 4 vtipy za sebou a úplně bez koktání. Z archivu našich zábavných pořadů se právě teď hlásí Milan Pitkin a prvním tématem jsou ženy.
1: No ženy, samozřejmě, mládí jsme za nima běhali jako šílenci, že jo. Já jsem nedávno potkal kamaráda, taky už Geron, že jo. A říkám, Láďo, vzpomínáš si, jak jsme mladí běhali za těma mladýma holkama? A říkám, jo, to si vzpomínám, češče, akorát já se nějak nemůžu vzpomenout, proč. Jako, to jak přijde manželka, za manželka říká, hele, Jirko, já když jsem si tě brala, víš, já jsem byla přece tak hloupá, slepá, hluchá, no úplně pitomá. A on kouří, říkal, víš, a já tenkrát tak miloval, že jsem si to ale vůbec nevšiml. Jako. O těch dětech, že jsme se bavili, že tak, tak je přijde kluk domů a říká, tati, já furt ve škole nerozumím té matematice, to je něco tak těžký. A on říká, čemu ty debile nerozumíš? No on nám říká, že prý 5 - 7 + 2 = 0. On říká, ty hovado, je to tak jednoduchý, hele, já tě mám jednoduchý příklad, hele, jde 5 lidí v autobuse, jo? 7 jich vystoupí. No kolik jich musí nastoupit, aby tam nebyl nikdo, že? Jak se potkali dva policajti, říká, hele Karle, já jsem dítě štěstěný, hele, představ si, včera jsem koupil v hospodě od nějakého překupníka originál v obraz Rembrandta, jo? Hele, olejomalba, stará vlámská práce, hele, hele, a teď se podrž, za 5 000 i s rámem, víc? Rembrandt, takový gigant, víc? A říkal, tyjo, to je dobrý, a co je na něm namalovaný, jo? No metro, Kačerov, ale krásně barvá.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Jan Křemen se v seriálu Česká filmová stopa většinou zaměřuje na zahraniční snímky, na kterých spolupracovali čeští tvůrci. Dnes tomu ale bude naopak, i když ne zase tak úplně, jak právě teď uslyšíte.
2: Ten film, který vám dnes chci připomenout, vznikl v roce 1966 a jmenoval se Kdo chce zabít jesen. S myšlenkou na tento film přišel Miloš Macourek, kterého inspiroval jeden americký komiks, který měl od války v šuplíku. Václavovi Vohlíčkovi se ten nápad líbil a tak vznikl tento neobyčejný film, a to přesto, že komiksy u nás zrovna neměli na růžích ustláno, ale filmaři aspoň měli povoleno je parodovat. A diváci se skvěle bavili, i když původní předlohy neznali. Raději vám ale připomenu děj filmu. Podnikavé paní docence a jejímu muži se zhmotní sny a jejich vysnění hrdinové vstoupí do našeho běžného světa. Samozřejmě tu tropí jednu neplechu za druhou, zejména průzračně záporný ničema, ničí vše, co mu stojí v cestě.
3: Především kolegyni blahopřeji. Její objev má nedozírný význam. Když totiž uvážíte, že takto můžeme zdravě ovlivnit sny milionů lidí, a to bude za krátkou dobu možné, tedy ovlivnit ve smyslu společensko-politickém, tak to je ohromné. To je prostě ohromné.
4: Ano, pane kolego, můj preparát může mít vliv na zdravý vývoj celého lidstva.
5: No dovolte, jsme vědci. Nemáme přece právo zasahovat do snů lidí ve smyslu jakýchkoliv doktrin.
4: Právě proto, že jsme vědci. My tedy musíme vědět, co lidstvu prospívá a co ne.
2: Jak vše dopadne, jste si již určitě vzpomněli, tak tedy pojďme dál. Ten film měl tehdy nakročeno k té největší české stopě v americké kinematografii. Možná tomu ani nebudete chtít věřit, ale nějakou cestičkou se dostal až k slavnému americkému producentovi Williamu Snyderovi a film se mu tak strašně moc líbil, že se rozhodl, že odkoupí na něj práva a natočí americký remake a na rozdíl od originálu bude i barevný. Slovo dalo slovo a začaly přípravné práce. Dokonce se William Snyder vypravil i do Prahy. Přeletěl ovšem jen pár dnů před okupací přátelskými vojsky v roce 1968. A když viděl, co se tu děje, tak se raději vrátil do USA a ukončil práce na přípravě amerického remakeu. A tak jsme přišli nejen o svobodu, ale i o barevnou verzi filmu Kdo chce zabít jesí. Scénář americké verze měl napsat scénárista Stuart Hamper a tak jako vzpomínka se právě toto jméno stalo jménem jednoho z hlavních hrdinů v komedii Pane, vy jste vdova. Ten náš černobílý film můžete občas vidět v televizi a nutno dodat, že i po těch letech má své diváky, kterých není právě málo, což dokazují výsledky People metrů. Kine ho ale už nedávají, a tak přijměte mé pozvání na komedii Pět čvestek, kterou pro vás podle svého scénáře natočil Jan Svirák. A to je vše. A my se uslyšíme zase příští sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

Hrel God Půlnoc v hotelu, respektive v motelu Stop, on je na cestách samozřejmě. Nicméně do půlnoci nám ještě nějaký ten čas zbývá, konec konců za zhruba 6 minut, tu bude teprve 16. hodina. Do té doby nám ještě zaspívá Chris Isaak, Libuše Švormová nám nabídne svou knížku, no a potom už tedy po té 16. hodině se přihlásí Lída Jiroutová se svými zprávami. Ta je pro vás připravuje celé odpoledne až do večera. No a potom už na vás vykoukne z vašich rozhlasových přístrojů, tedy samozřejmě pouze po audiostopě Patrik Rozehnal, protože tu budou další hvězdné návraty a tentokrát pro vás má velmi milého a velmi vtipného hosta Ivana Mládka. No a já, Miroslav Holubec, se vám přihlásím zase po hodině 17. s odpoledními písničkami na přání. Tak zůstaňte stále naladěni na Českém rozhlase Liberec, já vám přeji hezké odpoledne a stále pěkný poslech.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberec zvýší nájemné v městských bytech. Drobný lesní požár u České Lípy zastavil provoz na silnici 1/15. Hasiči oheň rychle lokalizovali. Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první 3 měsíce funkce přes 300 podnětů. A v neděli bude přibývat oblačnost, později místy zaprší a teploty vystoupí až na 27 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné. Cena stoupne o loňskou inflaci, tedy o 2,5%. Lidé si tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. Město jich má aktuálně přes 1000. Většina je určena pro sociální bydlení. Nájemné tam je už z roky o 2/3 nižší než v běžně nabízených bytech na trhu, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
2: Tržní nájemné v Liberci se pohybuje zhruba 250 korun až 300 korun za metr čtvereční. V městských bytech se pohybujeme od nějakých 84 korun do 120 korun.
1: Hasiči zasahují u požáru lesa u zahrádek na Českolipsku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí libereckých krajských hasičů Jaroslava Benešová. Podle ní šlo o drobný požár a rychle se ho podařilo lokalizovat. Kvůli hašení bylo na chvíli potřeba zcela uzavřít silnici 15 z Litoměřic. Provoz už se ale podařilo obnovit. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, objeví se jen ojediněle, někdy můžou padat i menší kroupy. Bude doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne, výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu. Přidá se taky přívalový déšť. Meteorologové také zmírnili výstrahu kvůli riziku požáru, která platí pro Ústecký a Středočeský kraj, včetně Prahy. Podle nich přestane platit o půlnoci ze zítřka na pondělí. Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
3: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
1: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstva potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
0: Počasí.
1: A v noci bude polojasno až skoro jasno, ochladí se nám na 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekejme většinou polojasno až oblačno. Postupně začne oblačnosti od západu přibývat, během odpoledne a večera se postupně místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na silnici první třídy číslo 35 před Rádelským mlýnem ve směru na Liberec stojí porouchané osobní auto. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší, a jeden komik, který to mládí má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
5: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
4: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
5: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
4: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
5: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
4: Tak každému nepřilnou. ale raději k lidem. Také se později oženil.
5: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
4: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
5: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
4: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
5: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě a na některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, a on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. To možná, tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit, tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo. Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, že já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a udělala mi z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říkala, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šách se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic ne, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta náře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakelitn. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: jste se někdy setkali s bábou kořenářkou a slyšeli jste už někdy o šicích bylinách? A nebo co je to bylinka, která se říká chlapice? Tak pokud ne a zajímá vás to, pak vás zvu na setkání u mikrofonu s paní Kateřinou Bradshaw, bylinkářkou, naturopatkou a vnučkou známé bylinkářky z Rokytnických pasek. Na setkání s vámi se těší a k poslechu vás zve doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohradu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo-bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškuje, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít, choď, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába, vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou.
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou za
4: dveřma. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměříš se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to je žádný případ. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, tam má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, že když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si jim vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říkala, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
7: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: mu povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerovi.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Myslíšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, o čeho byste si to

0: tam umastil.
1: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
2: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
1: Ano.
2: O čeho je tak zahnědlý?
1: No, to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
2: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
1: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
0: Prosím vás, za co vám to štípli?
1: To mě štípli za nečitelné číslo.
0: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
1: No, vždycky, když se mi zablátí.
2: Za co máte tuhle tu dírku?
1: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
0: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
2: Já taky, že? Ano.
0: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
2: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
1: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
0: No, co bylo dál?
1: Co?
0: Co bylo dál?
1: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
2: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
1: No, to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
0: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
1: Ano, to je hezká příhoda.
2: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
1: Tam vozím tchýni.
2: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
1: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
0: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
1: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
0: Na zelenou. Na zelený, správně.
2: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
1: Kterou?
2: Tuhle.
1: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
0: Co se k tomu došlo?
1: No, já mám totiž na autě zahrádku.
0: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
1: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
2: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
1: Na auto nebo na hlavu?
0: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
1: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
2: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
1: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
2: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
1: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
3: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turistický autobus Neštět během léta posílí další spoje. Vedení Liberce ocení úspěšné sportovní reprezentanty. Vláda ke změně financování Českého rozhlasu a televize využije současné zákony. Návrh ministra o ty klempíře už řešit nebude. A zítra čekejme přibývání oblačnosti, místy zaprší a teploty budou mezi 24 až 27 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Už třetí sezónu zahájil turistický autobus z Liberce na Ještěd. Konečně tramvaj v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovku, která po tragickém pádu před 5 lety stále není obnovená. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK Oty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě posílená.
2: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první 2 roky provozu jsme přepravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Úspěšní sportovci a sportovní týmy z Liberce dostanou od města finanční odměnu. Magistrát mezi ně rozdělí necelého 500 000 korun. Peníze dostanou za úspěchy na mistrovstvích a olympijských hrách v druhé polovině roku 2025. Ocenění získá celkem 25 sportovců a 5 sportovních týmů. Liberec a Českou republiku reprezentovali v různých sportech, říká primátorův náměstek Adam Lenec z hnutí ANO.
3: Plavání, orientační běh, volejbalistky, karate. Ukazuje se, že opravdu Liberec je sportovním městem. 23. června v Paláci Líbik předáme ocenění, pohár a diplom všem těm úspěšným sportovcům za rok 2025.
0: Příznivci železnice si připomínají 140. výročí založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy jezdí historické vlaky. Pořadatelé taky představili novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka od roku 1886 do současnosti. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo skoro 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravuje výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s premiérem Babišem 9. června.
1: Počasí.
0: A v neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat, během odpoledne a večera se postupně místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty přes den vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulic Školní, Bezručová a Úzká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 17. hodině a jelikož tu máme henten víkend, jak říkají Slováci, konkrétně tedy sobotu 30. května, právě jsou před vámi písničky na přání, tedy ty odpolední. Až do 18. hodiny si můžete nechat zahrát. Buď sobě jen tak pro radost, nebo dnešním oslavencům, to už je samozřejmě na vás. Takže pište, SMS-kujte, e-mailujte, anebo volejte sem k nám do studia. Telefonní číslo vám za chvíli prozradím, respektive zopakuji, jelikož ti stálí přispěvatelé do písniček na přání už ho určitě znají nazpaměť anebo mají uložené v telefonu. Písničky na přání právě začínají, provede vás jimi Miroslav Holubec.

Tak to byla modrá Jana Kirchner, tedy Jana Kirchner interpretka a modrá písnička. Písničky na přání tu jsou mezi 17. a 18. hodinou, jelikož je víkend. Ještě jednou zopakuji, sobota 30. května, svátek paní Ferdinandové, k tomu se ještě dostaneme během dnešních písniček na přání. Teď pojďme naplnit agendu, tedy zopakujeme si čísla a adresy, kde takovou písničku na přání si obstarat. Samozřejmě na Českém rozhlase Liberec, to je úplný základ. A teď nejdříve SMSka, ta by měla být ve tvaru zahrajte Liberec, poté Mezera, poté vložíte váš text, který by měl samozřejmě obsahovat název písně a pokud možno i interpreta, který tuto píseň zpívá, to vše bez diakritiky, bez háčků a čárek. No a takto upravenou SMSku nám pošlete na číslo 90 011 04. O něco možná jednodušší je napsat nám e-mail, ten prostě pošlete na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a úplně nejjednodušší je vytočit telefonní číslo 22 155 37 22, přihlásit se nám do vysílání a tu písničku si třeba i sami uvést, respektive věnovat tomu, komu patří. My v tempu momentálně nezrychlíme, máme tady další pohodovou pomalou Můj rodný dům od Pavla Bobka, no a mezi tím můžete psát, volat, SMSkovat, e-mailovat a tak dál a tak dál.

0: Pavel Bobek a klasika Můj rodný dům. Původně tuším, jestli správně jsem přiřadil, tak naspíval Bruce Springsteen, řečený Boss. Nicméně tohle byla česká verze, Pavel Bobek, výborná mimochodem, vždycky od Pavla Bobka. No a teď tady máme další, řekl bych ryze, českou záležitost a také první volající do dnešních odpoledních písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, já vás zdravím a všechny posluchače také. A tuhle tu písničku od Františka Nedvěda, já ho mám ráda, Sky of Gotham, to jsou takový mý oblíbený, nejvíc oblíbený zpěváci. A tak tuhle písničku posílám pro paní Evičku do Turnova, pro Šárku, pro celou moji rodinku, pro moji kamarádku Olinku na Ferdinandov, taky pro pana Vlastimila a Luďka, pro Jindřišku, no a pro úplně všechny posluchače i k vám do rádíka, ať se vám hezky líbí ta písnička. Všem přeju krásný zbytek soboty, pěknou neděli a mějte se hezky a někdy zase naslyšenou. A za zahrání moc děkuju.
0: Budeme se těšit, i vy se mějte hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Veliká klasika Elvis Presley, Suspicious Mind. No a ke klasice písniček na přání patří i e-mail od naší posluchačky paní Sylvie. Tentokrát nám píše: hezký sobotní podvečer, teď vybírá písničku moje maminka Jaroslava. Když má dnes svátek Ferdinand, napadla jí písnička Fernando od švédské skupiny ABBA. Ferdinandům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům přeje Jaroslava a Sylvie z Prahy. Nuže, ABBA a Fernando.

0: Tak to byla Abba a Fernando k svátku dnešním Ferdinandům. No a pojďme k dalšímu přání a k dalšímu telefonátu. Já vítám paní Alenu z České Lípy. Pěkný podvečer.
1: Pěkný podvečer i vám, Míro, a všem posluchačům Českého zasu Liberec. A já vám zahrát od Reda Stuarta všem oslavencům Ferdinandům a prvního Jaroslava, který znám dvě Jarušky, od Roda Stuarta, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání. A Vlastičkovi z Rochlic, Janě z Rochlic, Janě z Karlovyho háje z Liberce. A jinak všem Českolipákům a mým kamarádům a kamarádkám.
0: Tak jo, Rod Stuart už je připravený, vy se mějte pěkně.
1: Děkuji, a zase příště.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Tak to byl Rod Stewart, tedy další písnička na přání. Máme 3 minuty po 17:30, takže nějakých 20 minut tam ještě můžete psát, SMSkovat, e-mailovat, volat a tak dál a tak dál. Máme tu další e-mail. Naše věrná posluchačka nám přeje pěknou sobotu, nápodobně samozřejmě. Budeme hrát, jak ona píše, vám v Modré, tedy Modré ulici, těm, kteří nám také hrají a mě dneska a zítra, jsem od rána do večera v práci, ajajaj, tak ať to líp utíká. Děkuji, Azuritek píše z práce. Tak už vím, co znamená zkrátka FM, že to neznamená frequency modulation, že to není František Moravec, že to není ani Filip Meisel, náš kolega samozřejmě, že je to Freddie Mercury. No a když jsme si před malou chvílí písničku Fernando překřtili na Ferdinando, protože Ferdinandové dnes mají svátek, tak proč bychom si nemohli zahrát písničku od Ferdinanda Mercuryho? Samozřejmě dohromady s Queen, písnička Don't Stop Me Now, která zazní v závěrečných titulcích filmu Bohemian Rhapsody, tedy filmu věnovaného právě Freddie Mercurymu a kapele Queen. Ona tedy po ní zazní ještě The Show Must Go On, ale ta je depresivní a smutná. Tahle je přece jenom o něco hezčí, řekl bych optimističtější a hlavně Azuritkovi do práce myslím, že se hodí lépe. Tak ať to utíká, tady je Queen a Ferdinand Mercury. Tonight.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová nám zpívala v písničkách Na přání. Nám se tady zase rozsvítil telefon, protože nám tady nezvoní samozřejmě, nám tady svítí, aby nám to nerušilo vysílání. Tentokrát samozřejmě neruší, máme tady další naši stálou posluchačku, paní Jarču z Friedlandu, kterou vítám. Pěkné odpoledne, hezký podvečer.
1: Děkuji za krásné přivítání i vám všem, Miro. No víte, Miro, tak to je pro velké potěšení a aby jsme si to užili, tu píseň. A bude to pro všechny, co se necháme hrát, i po vám, Miro, jako poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním a pro mý sourozenci a všem slibovým rodinami. Ať je krásná neděle ještě a zbytek sobotního večera.
0: Ano, jak říkávají ti hrdinové, kteří zachraňují ty lidi z hořících domů, je to moje práce, zkrátka. No. Takže jsem vám v rámci své práce samozřejmě velmi příjemné vyhledal Knoflíky lásky od Ivety Bartošové a Petra Sepešiho. Zavzpomínáme si na staré dobré časy 80. let takhle. No a vy se mějte moc hezky a zase nám brzy zavolejte.
1: My taky, děkuji moc, naslyšenou, Miro.
0: Naslyšenou.

Tak tohle byla kapela, která nese název, nebo nesla název Birds, ne ale s měkkým i jako ptáci, ale s Y. Nevím, co to znamená v angličtině tohle slovo s Y, ale to už nechme hudební historii. Konec konců i písničky na přání už jsou téměř historií, protože za nějakých 8,5 minuty tu máme 18. hodinu. Vás čekají další zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne a podvečer připravovala a připravuje a ještě připravovat bude Lída Jiroutová. No a potom už vás čeká, řekl bych, provětrání našeho rozhlasového archivu. Bude tu další vydání Šarmantní osobnosti. No a já, tedy Miroslav Holubec, se s vámi těším brzy naslyšenou a bude to velmi brzy, bude to zítra brzy ráno po 5. hodině, kdy budu mít to potěšení provést vás ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Takže do dalších minut poslechu Českého rozhlasu Liberec vám přeji skvělou náladu, hezký poslech, no a zítra zase naslyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Lidé můžou dnes v Jablonném v Podištědí naposledy vidět lebku svaté Zdislavy. V Liberci zítra skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů a v neděli bude přibývat oblačnost, později místy zaprší a teploty vystoupí až na 27 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezký podvečer. Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podištědí. Vrátili ji tam policisté s restaurátory poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Dnes je lebka k vidění naposledy, pak ji církev ukryje třeba proto, že nechce riskovat další krádež.
2: Kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, celkem bych se i vsadil, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
3: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl slavnostně převzal lebku při mši na poutě v Jablonném. Vyprostit lebku světice trvalo přes 16 hodin, říká restaurátorka Blanka Valchařová.
4: Byl to jako strašný adrenalin, protože jako restaurátoři vlastně pracujeme spíš pomalu. A tady to vůbec nešlo, museli jsme strašně rychle postupovat, aby ten beton definitivně nezatvořil.
3: Po pouti bude lebka uložená do trezoru, kde bude potom pohřbená, rozhodnou restaurátoři. Z Jablonného v Podištědí Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Ještě zítra můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat se bude letos v říjnu. Lidé se zítra můžou zapojit do bábovkové výzvy. Sdíleným bábovky, upečené, namalované nebo uplácané z písku, pomůžou zviditelnit téma náhradní rodinné péče. Takzvaný bábovkový den uzavírá osvětovou kampaň Dík náhradním rodinám. Současnou situaci pěstounství přibližuje Dana Kozderková z oddělení sociální ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje.
5: Dlouhodobě, ať už v Libereckém kraji nebo v celé republice, máme stále nedostatek pěstounů, stále je velké množství dětí, které potřebují být v náhradní rodině. Přibližně v Libereckém kraji máme asi 50 pěstounů na přechodnou dobu. Potřebujeme stále další zájemce.
1: Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů, proti loňskému roku je to dvojnásobek. Ukazují to policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsové značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Sport. Hokejisté Švýcarska jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. V Curychu porazili výběr Norska 6-0. Jejich soupeře může být Kanada nebo Finsko. Utkání začne ve 20 hodin. Počasí. A zítra ráno a dopoledne čekejme většinou polojasno až oblačno. Postupně začne oblačnosti od západu přibývat. Během odpoledne a večera se postupně místy přidají přehánky. Ojediněle i bouřky. Teploty přes den vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Lučenech nad Nisou jsou v blízkosti městské knihovny, jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera z Klicperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2010 převzala herečka Eliška Balzerová. Dnes vám nabídneme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Marta Růžičková a Zdeněk Novák.

0: Zdeněk Novák
1: a Marta Růžičková.
0: Zdravíme vás z Klicperova divadla. Je tu pohled do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku.
1: Ano, už po 15. vybírá Český rozhlas šarmantní osobnost, ale my jsme se s kolegou Zdeňkem Novákem dohodli, že se budeme ptát, jak nestratit šarm, a to je, myslím, dobré, ne?
0: A po kom ho třeba kdo z našich hostů zdědil?
1: Teď právě Eva Pilarová konzultuje zvukovou zkoušku s naším hudebním redaktorem Tomášem Kačnerem a my si počkáme úplně klidně.
2: To je směs semaforu, ano, ano.
3: Jo, a na tom Montyho čardáš.
2: To by bylo dobrý.
3: Jo, to znamená, my pojedeme, to rozjedeme tou směne, tou směskou amfora. A tady, kdyby bylo možný do tý, před tou doli si něco říct, protože já bych tam ráda řekla.
2: Tam by právě bylo povídání, tam by mělo být jako jedno.
3: Na půl odspívám a na půl odchraptím.
2: Dobře.
1: Dobře.
2: Richarde, mohl bych, tohle jsou pánové z Gentleman Singers z našeho nejlepšího vokálního souboru.
0: Tomáš Kačner je představil za nás.
1: No, samozřejmě musí a my jen tak v tichu nasloucháme, protože nemůžeme rušit zvukovou zkoušku. Samozřejmě, my si počkáme.
2: Jako k tomuhle samozřejmě, jestli to je vůbec možný.
3: By to šlo krásně,
2: jo, já si myslím, že by to šlo.
0: Ještě, že jsme z rozhlasu, protože televize by pohled do zákulisí natáčela velmi obtížně, protože paní zpěvačky, herečky by asi nenechali nahlédnout do zákulisí v době, kdy jsou v Bačkorách.
1: Když by nebyli v gala.
0: Tak.
2: Super. Hlou doli a třetí bude Montyho čardáš, tohle pořadí.
1: Evě Pilarové to sluší i tak.
0: I když jsme ještě v zákulisí a ještě není úplně v gala, co se týká třeba oblečení.
3: Jak jste si jistý, že takhle nepůjdu na jeviště?
0: No, ale ladilo by to k těm sedačkám a k tomu koberci, alespoň barvou, to je skromný mužský názor.
3: Odhadněte to dobře, v džínách a v kickách fakt nepůjdu.
1: Když hledá Český rozhlas šarmantní osobnost, my se budeme ptát na to, jak nestratit šarm. A já si pamatuju na vaši nádhernou písničku Pohled po duši, no a to je ono. Já si myslím, že to pohlazení po duši je důležité v životě, aby člověk tu noblesu nestratil.
3: No tak pohlazení je samozřejmě velmi důležitá záležitost, no a co se týká nějak šarmu. Nějak o tom moc neuvažovala, mě hrozně překvapilo, že zrovna já jsem byla vybraná mezi těch 10 nebo kolik je nás to.
1: Posluchači.
3: No tak no, posluchači, já jim za to strašně moc děkuju, ale fakt mě překvapili, no. Jak říká Karel, jsem překvapen.
1: Jak ho nestratit tedy šarm? Vy ho máte neustále.
0: Říkáte, že o tom nepřemýšlíte, ale zkuste tak zalovit v paměti, čím jste to udělala, že jste v té desítce.
3: Tak to museli udělat mý příznivci. Já za to nemůžu, já jsem si fakt neposílala hlasy.
0: Tomáš Kačner ukazuje téčko.
2: Já už bych potřeboval dělat zvukovou zkoušku. Běží nám čas a vy zdržujete.
0: Dobře, tak mi ještě jednu otázku. Šarm se může taky tak trošku dědit po našich úžasných předcích, třeba po mamince, po babičce. Vzpomenete si na svou?
3: No, vzpomenu určitě. Já nevím, jestli teda opravdu bych měla mít trošku toho šarmu, tak zřejmě po té mamince, protože maminka jako švadlena si dokázala vždycky ušít krásné modely a co se týkalo takových těch kostýmků nádherných, tak to zase tatínek, byl sice pánský krejči, ale mamince ty kostýmky taky dělal.
1: A hodnotil.
3: No a jinak moje maminka, která letos oslaví 96 let, tak vám musím na ní prozradit, že chodí ve vysokých podpatkách, líčí se, ne nějak přehnaně, ale prostě dbá na sebe, upravuje si vlasy, všecko bezvadný. A tudle mi říkala, šla jsem si do trafiky pro noviny a zapomněla jsem doma hůlku a vůbec jsem si toho nevšimla. Tak mi to velice potěšilo. No.
1: My vám přejeme, abyste nestratil ani vy šarm a držíme vám takhle palce.
3: Já vám velice děkuju.

0: toho základu trošku víc, jestli můžu
1: Tak vzdálíme se z téhle hudební kulisy, o kterou se stará Eva Pilarová.
2: Ale protože jsem v zákulisí zahlédla Janu Štěpánkovou, já si myslím, že bychom mohli za ní, ne? Mm-hmm. Využít chvíli.
1: Myslím, že ti, kteří jsou teď u rádia, si rádi poslechnou písničku od Evy Pilarové, neochudíme je o hudbu.
2: Tak my si taky samozřejmě musíme za Janou Štěpánkovou dojít.
1: No a potřebujeme ten čas, to se hodí.

0: po šipkách.
1: Dita Prokešová nám řekla po šipkách, tedy my se za Janou Štěpánkou jdeme po šipkách.
2: Tak vzpomínáš na naše dětství, to jsme hráli šipkovanou stále, ne. Chodili jsme po šipkách, kreslili jsme si je na chodník.
1: Ano, to máš pravdu. A v lese na cestě, anebo z větviček, ano, přesně tak. A teď Jana Štěpánková.
2: Kde to je?
1: Kde měl být?
2: Okay. No, chodby i zákulisí Klicperova divadla jsou spletité. Myslíš, že je to ta šatna jako v loni? Ne. Jana Štěpánková. No, víte, co je zvláštní? Že Eliška Balcerová je letos v šatně, která patřila loňské vítězce.
1: Ano. No, no samozřejmě předávání štafety.
2: Zdravíme vás srdečně, vítáme v Hradci Králové.
3: Děkuji.
2: Sluší vám to. Když to řekne muž, tak smáte doufám radost.
3: To víte,
1: když
3: že...
1: to řekne žena, tak musíte mít dvojnásobnou radost.
2: A to myslí na 100% upřímně.
3: Říkáte to přesně.
1: My jsme se dohodli, že se budeme ptát na to, jak nestratit šarm. Prozradíte nám to?
3: Ne, já to nevím.
2: No vy jste ho loni evidentně měla, protože jste byla šarmantní osobností a letos ho máte zase, to jsme usoudili my, takže jste ho nestratila. No tak musíte vědět, jak to udělat.
3: Já to nevím. A to dostává jenom ženy nebo taky muži?
1: Samozřejmě i muži. Kde se vzal? Protože já si myslím, že to je dědičné a že jistou noblesu od svých předků dědíme.
2: Myslíte si, že to po mamince, po babičce, po dědečkovi? Ze starého Máteřova.
3: Máteřov, no, ano, jak to víte.
2: Vy jste nám to loni říkala a já jsem si to zapamatovala, protože my jsme oba z Pardubic.
3: Pardubáci, no jo, já jsem patriot, i když tam nepatřím, ale jsem patriot, já mám Pardubice moc ráda, no tak taky 5,5 roku, no to je dlouhá doba.
2: Člověk na své začátky vzpomíná intenzivně, takže je jasné, že na Pardubice jsou vzpomínky intenzivní.
3: Ano, ano, máte pravdu.
1: A když jsem naznačila tátu, paní Štěpánková, táta byl velice charismatický člověk.
2: No a co ty babičky a maminka? Mě to zajímá jako člověka, který je nezná, tak jaké asi byly? Zkuste nám je popsat.
3: Máma jo, tam měla šarm. To já nemám zdaleka, to co ona. Ona byla prostě půvabná ženská po všech stránkách. No a babička, babičky vlastně taky, ale každá jinak.
1: Jak?
3: Ta jedna, ta mamina, matka, to byla taková jak bych to řekla?
2: Svérázná?
3: Ne, byla velice přísná. Byla velice přísná, aspoň co já si pamatuju. Aspoň na mě. Taková jako... A ta druhá, ta tátová, no to prostě na tu já nemůžu zapomenout.
2: Čekám, že řeknete pekla výborné buchty, nebo co řeknete?
3: Ano.
2: Tak.
3: Ona byla zemlejna. Ona byla z jižních Čech, nebo dá se to tak říct, tam ze Šumavy takhle. A tím, že byla zemlejna, tak uměla dost věcí z mouky. Takže já byla na tom odchovaná. Já milovala, ale i bramborový kaše uměla, i slepici na paprice. Ne všecko. Ona ty chodský, ona byla chodka. Chodský koláče a vdolky a koblihy a já nevím, no konec, můj konec.
2: No počkejte, ale jste šlank, i ona to zvládala být šlank, přitom když měla ráda mouku.
3: Jo. Byla.
1: Čili pekla vdolky s noblesou.
3: Jo, ne, ona byla už... Já musím říct, že všichni z nás, který jsme ji poznali, jak Martin, Petr, Kristina, tak říkáme, že jsme jedli dobrý jídla doma, ale žádný se nevyrovnalo té babičce.
2: To jsem přesně chtěl slyšet. Tak to má být, že babičino je nejlepší.
1: No samozřejmě, protože to jim udělá radost tam nahoře, 100%.
2: A paní Jano, ještě na závěr, váš vzkaz... Ne vzkaz, váš komentář k vítězství Elišky Balcerové v anketě Šarmantní osobnost roku.
3: No já myslím, že je v dobrý společnosti. Ale Eliška, víte, oproti mně ta strašně ráda povídá. To budete šťastný, až ji dostanete takhle k sobě, k mikrofonu, ta nezavře pusu, což je úžasné.
2: No nevím, jestli vás trumfne dneska, protože na babičku, která pekla nejlepší koláče a buchty, dneska asi nikdo mít nebude.
3: To je pravda, ale ona to je dar. Rozumíte, já jsem taková, spíš se utáhnu, tak jako moc nejdu dopředu, do popředí, když to Eliška, to je tajfun. To poznáte.
1: To je sice pravda, ale my jsme rádi, že jste nás neodmítla a velice sympaticky a mile přijala.
3: Šarmant.
1: Šarmant.
3: Děkuji.
1: Taky děkujeme.
0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2010.

0: Opustili jsme šatnu Jany Štěpánkové, kde byla s Evou Pilarovou. Mezitím jsme poslouchali právě zkoušku Evy Pilarové v Amplionku a taky Gentlemany. Tak co bys řekla tomu, kdybychom teď posluchačům nabídli Beatles v podání Gentlemanů? Oni vydali CDčko totiž.
1: To je správné, protože když se řekne gentleman, to znamená, je to člověk, který má charisma, který má noblesu i šarm.
0: Takže Gentlemani a Beatles.
1: Teď. When

0: Opustili jsme vyhřáté chodby a šatny Klicperova divadla.
1: Ano. A utíkali jsme před divadlo, protože právě přijíždí Jan Rosák. No. Toho si nemůžeme nechat ujít.
0: Státní poznávací značka 1SF, ne, dál nebudeme pokračovat, ale má moc pěkné autíčko. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
1: Protože Český rozhlas už 15 let hledá šarmantní osobnost, tak my se ptáme, jak nestratit šarm. No a to je otázka i pro vás, pane Rosák.
2: No tak někdy, když člověk nemůže jako třeba tady najít dlouho parkování, je to opravdu veliká potíž nestratit šarm, ale Našinec už má něco za sebou, takže už je zocelen v takovýchhle bojích o park plac, že jo?
0: Zvlášť tady v Hradci to je ožehavé téma parkování.
2: To mi povídejte, to je problém už i dneska v Mníšku pod Brdy.
1: Myslím, že Praha v tom je zvlášť teda veliká.
2: Ne, Praha je v tomhle tom naprosto strašná, proto já jsem se z Prahy odstěhoval taky, abych ten šarm si zachoval aspoň na Mníšku pod Brdy, že jo?
1: Také se ptáme na to, zdali ten šarm ze získat od někoho, já nevím, z předků, od babičky, od prababičky.
2: Vy myslíte, jestli šarm je nakažlivý?
0: Jestli je dědičný taky.
2: Jo, dědičný. A tak to možná jo. Nakažlivý to asi ne, i když samozřejmě, jak si vás fascinují vás lidi, kteří jsou šarmantní, ale já si myslím, že jestliže teda nějaký stopy šarmu ve mně jsou, tak je to dědičný po tatínkovi, který byl veliký šarmér. To, kam já se na něj hrabu. On dokonce dělal pro firmu Rolný, u které byl zaměstnán, která vyráběla v Prostějově oděvy, tak dělal pro ně svého času i manekýna, jako na vedlejšák.
0: Že jste nešel v jeho šlep jejich v tomhle?
2: Nešel, protože mě nebaví obchod. On byl obchodník a já bych prošustroval kalhoty, i erární možná.
1: A protože jste náš kolega, začínal jste v rozhlase, tak já se chci zeptat, zdali rozhlas nestrácí šarm. Má ho neustále?
2: Rozhlas naprosto nestrácí šarm. Moje manželka tvrdí a já, protože si myslím, že moje manželka má pravdu úplně ve všem. Ona mě teď neslyší, takže mohl bych to...
0: Škoda, že odešla, byla jí zima.
2: Mohl bych kecat, no. Ale ne, ona říká větu, za kterou já stojím taky, že rozhlas je poslední inteligentní médium ve společnosti. No, to může vás těšit a mě taky, protože já jsem taky v podstatě rozhlasák, že jo? No.
1: Výborně. Eliška Balcerová je vlastně šarmantní osobností roku 2010. Získají dnes tu cenu, ale my vysíláme později, tedy se ptáme na vás, jak na to zareagujete.
2: Že získá Eliška Balcerová? No, hlubokým úklonem, hlubokou úklonou. Určitě Eliška Balcerová je dáma. A já bych řekl, že jestli mezi chlapy je ubývají šarméři, tak mezi dámami bohužel taky, tím, jak společnost hrubne. A každá taková dáma jako Eliška Balcerová je vzácnost a je potřeba před ní se hluboce uklonit. No.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2010.
1: Marto, co zajít do divadelního klubu?
2: Tak divadelní klub samozřejmě k divadlu patří a k šarmantní osobnosti zejména, protože tady se scházejí osobnosti, které se potřebují občerstvit.
1: Duševně i skutečně.
2: S kolegou Zdeňkem Novákem točíme Zákulisí a my si vás nemůžeme nechat ujít. Můžeme se vás zeptat na šarm, jak nestratit šarm?
1: Posluchačům možná ale uniklo, koho oslovuješ? No, hvězdu dnešního večera.
2: Jdeme za Eliškou Balcerovou.
3: No tak já nevím, udržet dobrou náladu, protože šarm to je, jak dobře víme, jakýsi půvab, jakási přitažlivost nebo osobní kouzlo. Protože ono to je velmi složitý, šarmantní osobnost, co to je? Já jsem o tom přemýšlela. Ale protože je to na rok 2010, tak možná, že letos už ani nemám.
1: To není pravda. Ten se nestrácí přece. Pod stolem není, je ve vás.
3: Jestli se s tím člověk rodí, asi ano.
2: My jsme se teď ptali Jana Rosáka a on říkal, že to je naprosto přesné, že jste šarmantní osobnost par excellence.
3: Říkal pan Rosák, no tak mu musíte věřit.
1: No a říkala to i Jana Štěpánková, kterou střídáte, vlastně i když střídáte není správné slovo. Vy tak přebíráte štafetu a jste ve vybrané společnosti.
3: Zajímavé je, že tu štafetu převezmu po Janě Štěpánkové velmi ráda, protože jsem letos v sezóně po ní přebrala jednu moc krásnou roli, kterou ona hrála na Vinohradech a já ji hraju teď, takže ta štafeta je moc příjemná, jestli ji převezmu. Takže musím Janě říct, že tu štafetu po ní přebírám hrozně ráda.
2: Kromě toho, že se ptáme, jak nestratit šarm, tak také vyzvídáme, nebo spíš pátráme potom, dali se ten šarm a noblesa, jistá noblesa, dá zdědit po mamince, po babičce, po tátovi.
1: Šarmantní štafeta od babičky je tu v případě Elišky Balcerové?
3: Já si myslím, že tentokrát to není slovo dědit, ale já jsem ji asi opravdu, jestli něco takového ve mně je, a narodila jsem se s tím, tak to asi je po mé mamince, která, když byla mladá, byla velice krásná, velice půvabná a milá bytost. A hrávala taky divadlo, ochotnicky sice, ale hrávala divadlo a pamětníci, který si pamatuju, říkají, že byla velmi šarmantní. Takže dneska, příští roky bude 90 let a je stále. Takže doufám, že se ten šarm nestrácí v člověku.
1: To je krásná souhra, my jsme mluvili s Evou Pilarovou, ta taky mluvila o své mamince, která je 96 dokonce a chodí pořád na vysokých podpatcích.
3: No a já jsem ku příkladu znala třeba maminku Jiřinky Ráskové, která se dožila bezmála 100 let, nevím, taky měla kolem 90. A když jsme byli slavit její narozeniny, tak ona hrozně měla ráda koňak. Měla takový stolek
4: a cigarety.
3: To má dcera po ní.
1: Ano.
3: A ona měla tam takový stolek a my jsme ji samozřejmě s mojí dcerou tehdy, já jsem ji vodila, aby viděla, jak vypadají šarmantní dámy, aby se to taky, aby to viděla nebo aby se taky poučila. Tak jsme ji donesli lahev koňaku a vím, že tehdy Zdeněk Podskázky se na ten stůl jenom tak podíval, protože to byla opravdu sbírka nevídaná. A podíval se na ten stůl a ona říkala: "Pane Podskázky," ona mu vykala, říkám: "Pane Podskázky, to je můj stůl. To vypiju já. Ano, k tomu mi nechoďte."
2: Takové jsou šarmantní osobnosti.
1: A paní Eliško, nejtěžší otázka ze všech otázek. Pokládám ji každý rok a odpověď bývá často vyhýbavá. Kdo po vás za rok? Exkluzivní možnost ovlivnit publikum pro další ročník.
3: No já to těžko takhle narychlo řeknu, protože jste mě zaskočili, protože to musí člověk trošku listovat hlavou a já si myslím, že to nemusí být třeba jenom herec. Mě nedávno volali z jakési ankety, že chtějí točit něco o osobnostech. Já jsem řekla, pro boha, proč jsou to pořád jenom herci a lidi, kteří jsou vidět na obrazovce, proč to nejsou lidé, kteří dělají strašně záslužnou práci a přitom ještě zůstávají šarmantní. A já mám třeba takovou paní doktorku, která by se možná v té soutěži neprosadila, protože je lidi neznají. Ale je nesmírně šarmantní, vždycky se na ní hrozně těším, když za ní jdu a ona nás uklidňuje v našich problémech a bolístkách a to je šarmantní bytost. Ale abych vám předala tip na nějakého kolegu, to ode mě dneska nechtějte.
1: To byl uklidňující hlas a uklidňující pohled Elišky Balcerové.
2: Tady je důležité, abychom nikdo z nás nestratili šarm do příštích let v této neutěšené době.
3: To je pravda. Nečíst noviny. Pula.

0: co jsem jel, vítám.
1: Nám by se špatně mluvilo, kdyby tam chyběl Zbigněk Čemlík.
2: Chápeš, tady mám vínko, tady mám a vidím všechno.
1: Vínko si pak dáme.
3: To je rozhovor Mirka Vaňury se Zbigněvem, který prostě nesmí chybět na žádném ročníku.
4: Nechce jít do hletiště.
1: Nechce jít do hletiště, on tam bude, víc.
2: Já nevím, jestli já to vydržím, víš, já jsem v roli jako farář, já musím být ten, který to, no, mimo jiné, bez nikoho, to je bez kadidla, bych řekl.
4: Jestli chce být Zbigněv s námi, no. Nám to lichotí, Mirko.
0: Jo, vy budete taky tady, jo.
1: To mě teda dáváte sebevědomí.
4: Jsem tady v zákulisí totiž.
3: Je sympatické, Marto, že v závěru našeho pohledu do zákulisí panuje tak družná nálada před začátkem celého gala večera.
4: Jestli ten začátek gala večera připadá družný i Ladě Klokočníkové, kdo ví, jaká je nálada?
5: Nálada je dobrá.
3: Já totiž jsem překvapený.
5: Nálada je.
3: Já jsem překvapený, že Lada na sobě nemá ani kousek nervozity.
5: A tak ona možná je, ale je někde dole.
3: Hodně ukrytá.
5: Já sázím na Mirka.
4: Je to rozhlasák.
3: No, báječně, no, ale já bych byl nervózní teda.
5: Pravda, to rozhlasové je mi bližší, protože to jevištní, to mám vždycky jednou do roka. Takže já věřím, ale takhle, jsou tady lidé, které máme rádi, kteří už nás znají, je to 15 let.
4: A hlavně my se ptáme našich osobností, které tu jsou, zdali ten šarm, který mají, jestli trochu nezdědili.
5: Já si myslím, že i to se dá zdědit, že i to je dáno do vínku a je to takové něco, co je nedefinovatelné. Já jsem dnes poslouchala Zdeňka, když vzpomínal Radovan Lukavský na šarm a krásně francouzsky to charakterizoval. Pro mě právě Radovan Lukavský byl asi šarmér s velkým Eš. No. Je tady taky Mirek Vaňura. Ten, no, už všechno...
3: ten se zapomněl před chvílí se Zbigněvem, málem jste tam byla sama.
1: Nervozita je. Zdeněk dneska ráno říkal, že nepůsobím nervózně, to byste se divili.
4: Setkáte se často ve své práci s osobnostmi, o kterých se dá říct, že jsou šarmantní? Že mají
1: no.
4: Plesu?
1: A víte, že jo?
5: Jo.
1: Takovej, ale opravdu, Marto, upocený hasič. Když, ale ne, fakt, když vynášel to dítě, tak to je pane šarmant.
3: Já jsem rád, že to říkáš, že to říkáš.
1: Není jenom o tom, že mám dneska hezkou košili, že jo?
5: No. Samozřejmě. Vůbec ne. Té košili to není.
4: Tak má Mirek hezkou košili nebo ne?
5: Košili má hezkou, ale
1: učenou.
3: No vždyť jsem říkal báječná družná nálada před začátkem.
4: No dobře, tak si počkáme na začátek, na fanfáry.
1: To jsme vám zapomněli říct, že my bychom měli být nervózní, nám chybí pan Heger pořád, jo?
4: No, chybí, já jsem mu volala a nehlásí se zatím.
1: Už tady podívejte, jak děláme, že nám to
6: nová nevadí. Zpráva, to je nová zpráva, už sedí mezi lidmi, normálně skromně v publiku sedí jako každý člověk.
1: Pan minister zdravotnictví.
3: Co rychle zajít za Leošem Hegrem, než to začne, ať ho stihneme. Tak. Pojď, Marto, vezmeme to zkratkou. Žádný stud, přes jeviště, prostě to tady přejdeme. Kde je? Vidíme ho. Pojď, jdeme za ním, než se rozezní fanfáry. Pane docente, pane ministře, milý Hradečáku, dobrý den.
7: Zdravím vás srdečně.
3: Že vy tak jako nominovaný skromně v hledišti?
7: No tak já jsem dostal lístky a řádně jsem se usadil podle itineráře, že za 10 minut 7 každý má sedět spořádaně a čekat, co bude.
4: Jste na šarmantní osobnosti roku. Ano. No tak já mám takovou záludnou otázku. Šarmantní osobnosti z řad našich vládních činitelů.
7: Tak je to, podívejte se, já když jsem viděl ten seznam nominovaných, tak jsem se trošku styděl, kde jsem se to odstnul a tam mezi těmi našimi činiteli si taky tak občas připadám, že jsem někde z toho Hradce, kde nemám být a pořád se to učím.
3: To je střízlivý přístup a pěkný skromný přístup, Marto, ale ještě nesmíme zapomenout na to, na co jsme se ptali všech, na babičku pana ministra.
7: Tak já nevím, já si připadám jednak, že zdaleka nejsem šarmantní osobnost. A že nevím, co bych měl býval zdědit. Musím říct, že mezi svými blízkými a předky jsem měl celou řadu lidí, kteří byli určitě osobnosti a já myslím, že někteří v sobě šarm měli také.
3: Tak Marto, krásně jsme to stihli, teď už jenom ty fanfáry.
8: Osvětlovačima, jinak já se na tebe vůbec nedovolám.
9: Jo, já jsem to měl teď vypnout.
8: No. Jo, tak se už připravte, budeme to spouštět.
9: Ano, tak jedem, jo?
8: Kluci, pojedem, jedem,
9: jo,
8: jedem,
9: dobře.
8: Jedem,
9: jo.
8: Zlomte vás, jedem, jedem, jedem.
4: A gala večer, šarmantní osobnost roku 2010 začíná. Začíná fanfárami.
3: A loučí se s vámi
4: Marta Růžičková
3: a Zdeněk Novák.
4: Dobrý večer. A dobrý den.
10: Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Dobrý večer. vyhlásíme vítěze celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost.

0: Zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2010, natáčeli Marta Růžičková a Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 16. ročníkem této ankety, ve které nejvíce hlasů od posluchačů získala zpěvačka Iveta Simonová.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: říct. Už jste se někdy setkali s bábou kořenářkou a slyšeli jste už někdy o šicích bylinách? A nebo co je to bylinka, která se říká chlapice? Tak pokud ne a zajímá vás to, pak vás zvu na setkání u mikrofonu s paní Kateřinou Bradshaw, bylinkářkou, naturopatkou a vnučkou známé bylinkářky z Rokytnických pasek. Na setkání s vámi se těší a k poslechu vás zve doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohradu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Devatenáct hodin.
0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Liberec zvýší nájemné v městských bytech. 250 let sklářské tradice na Kristianově v Jizerských horách připomene kreslený komiks. V areálu Vrchlabské nemocnice začala stavba nového pavilonu za 500 000 000 korun. A zítra čekujeme přibývání oblačnosti, místy déšť a teploty mezi 24 až 27 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. V městských bytech v Liberci vzroste od července nájemné, cena stoupne o loňskou inflaci, tedy o 2,5%. Lidé se tak připlatí zhruba 2 koruny za metr čtvereční. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. Město jich má aktuálně přes 1000. Většina je určena pro sociální bydlení. Nájemné tam zhruba o 2/3 nižší než v běžně nabízených bytech na trhu, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
2: Tržní nájemné v Liberci se pohybuje zhruba 250 korun až 300 korun za metr čtvereční. V městských bytech se pohybujeme od nějakých 84 korun do 120 korun.
1: Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje oslavy letošního 250. výročí od zprovoznění první sklářské pece v osadě Kristianov v Jizerských horách. Sklářskou tradici tam založila rodina Rýdlů, jejíž historii připomíná expozice v Liščí boudě. K výročí bude od června kristianovská expozice upravená, říká ředitelka muzea Milada Valečková.
3: Připravujeme nový doprovodný program pro děti ve formě komiksu o historii sklářské osady na Kristiánově spojené s nějakými úkoly. Je to ve spolupráci se zdejší vyšší odbornou školou a ty oslavy vyvrcholí sklářskou slavností, která bude první sobota v září.
1: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž je období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace. V nemocnici ve Vrchlabí začala stavba nového pavilonu jednodenní péče a ortopedického oddělení. Jeho součástí budou i 4 moderní operační sály. Stavba má být hotová na konci letošního roku a pro pacienty se otevře na začátku roku 2027. Celkové náklady dosáhnou 500 000 000 korun.
0: Počasí.
1: A v neděli bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně začne oblačnosti od západu přibývat, během odpoledne a večera se postupně místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni. Vítr bude slabý, během nemísty mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června tam uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jaký mluví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah. Velmi, velmi pevný a pak, když se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, tato my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část té expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
4: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
5: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
6: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goránka Loďača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svoje nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty a aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají.

0: S krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
1: Na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají. Co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
0: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
1: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod Ministerstvem spravedlnosti.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Jednání o přesunu lidskoprávních agend se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
3: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
0: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěhovat?
3: Nebyla.
0: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konzultací?
3: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku. Je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
0: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí

0: minulosti nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
0: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní a že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
0: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
0: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
2: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
0: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
3: Ti, kteří opouštěli to jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
4: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
3: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
5: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertizu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
3: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
0: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416, je to hlavní průtah městem, u prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici, přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů, až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. V omezení u Drysic na 9. kilometru stojí osobní vozidlo. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuji, jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rády hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už po větvích leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kaslovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládá bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobbyredaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý hokej vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme nadělně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, to je i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volí třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobbyredaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik A ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 550

7390. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první 2 roky provozu jsme přepravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí. Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se dám to povedu zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celek z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1. Počasí. Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno, na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale no jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo? Tak to je to fuk?
8: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajmel, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky? A hned teda se vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne? Ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku. To znamená kupředu, že ano? Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno. Vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraceč. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte znát z domovu.
5: Jak malý chlapci někteří. No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak lidno, tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
6: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný šprým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle je můj, to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento, tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Jako se uvnitř, já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mi motiku, budeme šroubovat, motiku, dlátku.
5: Vy to rozebrá místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Že tam se dostal samočině, ta šňůra, ta kroucená páče, zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobě.
5: To se urve.
6: On by to urval, nech to bejt. Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená páče, zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no,
7: že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, Jirkou bych zastepoval, rozumíš, Jirko, ale zpívá.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové, na
7: Gota, ne, ne, počkej, počkej, počkej. Ne, ne, ne, ne, ne, ne,
8: jistě, ne. Já nemůžu. Ne.
7: Počkej, máme tady, ale máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej, počkej.
8: Počkej, počkej.
7: Pět, máš číslo?
8: 5 4 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
8: Ale tak.
7: Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: Zavoláme, ne. On nebude tuto doma.
7: Ještě.
8: No, není.
7: Vem si ho, vem si ho. Ne, ne, ne, ty.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
9: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Ne, počkej.
9: Haló?
7: Tady je Kajzer.
10: Jirka Korn, Jirka Korn.
7: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle.
9: Dobrý večer,
7: pánové. Dobrý večer. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš.
7: Tak to jsou to pro noviny. Gott, no, telefonuje zvony. Ne, prosím. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutně. Haló? Co se stalo?
10: Co v topě?
9: No nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijeďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
9: Tak já jedu.
7: Fajn.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn. Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pá.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Leda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla.
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobný flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi Verulo s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám dvojku kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne.
9: Já...
8: A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Nešlo,
8: tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, ne? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no, já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. No kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vlastně, haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Pá, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pám, no to, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Krytová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, vám to je vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. Mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbej, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Ježišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, hergot, mě to mají nějaký hovadu. Jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já to, moment, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, nech šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam i jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Hrgově,
2: že já špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy by se potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping,

0: ani nemrknete.
1: Že jich
0: hlavně, šesta... hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
1: 333 stříbrných stříkaček.
0: Tak šundy neberte. Žádný krámy z potopených lodí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer, večer. Já to chci vidět. Co? Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
2: Jsem hladé, jsme hravé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
0: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
3: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
4: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
5: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
6: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
5: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
6: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
5: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
6: Jo, je tady, mé mi okna.
5: No, a jak to?
6: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
5: Aha, tak Karel Šík, mé okna, co děláte vy?
6: No, tak já tak tady koukám a... Zapisuju si, jak mu to jde.
5: No, to asi rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
6: No, tak
5: je. Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
6: Děkuji.
5: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
7: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
5: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat. Na vás by někdo na Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
7: Ale špatně. Tady má velký okna, špinavý.
5: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
7: Ano.
5: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
7: Ano.
5: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
7: Ano, já bych to rád.
5: Jo, no to...
7: Sám potom.
5: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
7: Já nevím,
5: schválí. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
7: Je to nutný, aby...
5: Je to nutný, se... velice nutný je to.
7: On se vymluvá se, že na to špatně vidí. Já mám trošku poboženu, tak to dodělám a my přijdeme, no.
5: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
7: Tak jo, tak nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
3: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
8: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je?

0: дете и сръкне Божи. Мали, прости тя, ти мусиш телефона, так же někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš, kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvoním, to je pomáhá, to se dá. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla pustí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla, povídá, no je asi 3:15. Jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? Říká, no co jsem udělala, co jsi mi řekla, vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.
1: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. No. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamiluje, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých ve 18, 17, spíš 18, že bychom se přesedli někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: dřív bylo, že já jsem jí moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: Tak, no. Davide. Já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káču, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Jenom jak volně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn. Tak je pozdravuji a můžeš jí říct, že jsi o ní mluvil v noční lince, uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuji ti Jarka Barboříková, tak nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale spíš by měl takový dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl a tím pádem už je tam dlouho, tak bude mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mm-hmm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je,
0: pojďme, pojďme teda k tomu, kdo, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, ty jeho rozhodnutí a respektu. Že?
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy, no, ty to tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo. Takže ono časově spíš by bylo malo dobili přijon za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS a luky do nechcu, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, no to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ho měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my potřebujeme ze sídem jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Voldu Včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Žebikách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, jsem maminka, pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap byl teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho saprat, že on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nastačím, je, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod pohuby, jak se říká. A nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. Tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, abych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jako by to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, já nevím, 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam tak míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhovalec třeba z té Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špenarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Řízkejová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale
1: okamžitý...
0: mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní, ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj, no. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života. Mm-hmm.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Větnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty, s nimiž jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
2: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
1: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
2: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodní, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleky, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od ty sestřenice si opravdu tu černošku vzal. A odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
1: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco bližšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
2: No to náboženství, ta víra.
1: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
2: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo, ale i prostě styl.
1: Myslíte, toho, že ta rozdílná víra může být někdy důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
2: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
1: Mm-hmm.
2: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
1: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet,
2: pokud
1: aby teda příběh
2: mě.
1: Těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
2: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
1: Bála byste se teda té cizí kultury a těch
2: Bála
1: rozdílností?
2: Bála bych se, určitě.
1: No, je já pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
2: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
1: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíš škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali.

0: A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7. takže jsem to vážně jako 35 let.
1: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
0: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka, ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
1: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
0: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
1: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
0: O všeho, všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno, čínský. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
1: A děti mluví tedy oběma jazyky?
0: No, máme syna jednoho, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
1: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko,
0: no,
1: je to Česko.
0: No, a manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
1: Tak.
0: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Na třech studních.
1: No, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
0: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Dobrou noc vám přeje Jarka Barboříková, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kultur. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731-800-900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla, já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že...
0: V čem nejvíc? Že
1: když se... Prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu, jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím, to byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál, a manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dále, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přešli k té pointě.
1: To mám říct teda teď, co? Jak jsem se tak...
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit. Klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
1: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny. Do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě i, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale... A taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
1: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad, protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, protože teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo, a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak je na druhou stranu, tady v Slovensko máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám rodinu, tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci. Naštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tím Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde tam, se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak to o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A podle to mě. Je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočeštinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka, jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče, ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval V slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 1:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli češky, bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takové ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče, mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tuď tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. Do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A no, ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, ten kousíček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, ta manželka jeho si potom, jestli se vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát, z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Po nocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, ta druhá, ta... Ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle ty norský, ty tak, no ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za
1: rok. Mm-hmm. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy, jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny, té starší teď bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok.
0: Mm-hmm. No Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediné město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak, která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta, no tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Milecka jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No, takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta... Ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávěl sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Koloběžka, to poznáme.
2: Ano.
3: Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr.
2: Ano. Vojna? Ano.
3: Odezdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, tak.
2: Ano, tak.
3: A? Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkrátka, člověk.
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned. No, rozbal ti to.
2: To je pro mě?
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, má malá?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný.
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo... Ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
3: Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
2: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Stranu tramvajového lístku. To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
5: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
5: Když mě to Pepiku připadá takový textově, jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus toho.
5: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
4: Pojďme.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí, on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu že ho napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. A protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadek řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí, stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc vy tady rušíte veřejnou produkci.
4: A já si dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama vystřelit v bytě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že si, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. Podívejte, že bylo sebe, my se můžeme sejít jinde, kdyby nezuštěla, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem se vlezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příště je křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Takový statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to mohlo... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco, já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme, chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posluchte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono, to je... Klidně, tak já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to sedím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat z vrchu. Co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s tím.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Ja.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odžralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie. Nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
4: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak. Ona mačká Tondovi.
4: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám. Pane poslanče,
2: pane poslanče,
4: ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbí.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař. Tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař. Já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, taky může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. To jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, tak jsem dodal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
6: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
6: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
6: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
6: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
6: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
6: Benco!
7: Kašli se na něho, teď je to grázl.
6: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem se.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, pak. No pojď si a hop! Já bojím, bojím, bojím!
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí.
4: To je nápad.

0: Jasně. Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
1: No, poruč.
2: Nevzdám se, ty hlavná chobotnice. Nevzdám.
3: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
5: Fíku, co tam děláš?
6: Pravuju, povídá Fík.
5: Ty nevíš, co říkal tatínek?
6: Nevím.
5: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
6: No, na něčem se musím učit, ne?
5: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
6: Proč by ne?
5: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
5: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
6: Dobrý den,
5: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tehdy jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte...

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.